Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí termín pro zaplacení daně z nemovitosti. Týká se to většiny majitelů bytů, domů nebo pozemků. Lidé s daní nad 5000 korun mohou zaplatit na dvě části. Druhá splátka je do konce listopadu. Kdo daně neuhradí včas, musí počítat s úrokem z prodlení. V Česku výrazně přibývá podnikatelů. Za první 4 měsíce letošního roku jich přibylo přes 15 000, což je meziročně o 41% víc. Podle analýzy jde o nejvyšší přírůstek za posledních 6 let. Nejvíce nových živnostníků přibylo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Fotbalisty Paris Saint-Germain přijal sám prezident Macron. Hráči vítězného týmu Ligy mistrů dorazili po sobotním triumfu do Elizejského paláce. Předtím slavili s desítkami tisíc fanoušků pod Eiffelovou věží v Paříži. Oslavy byly přes den klidné, a to navzdory nočním násilnostem po finálovém zápase. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Stavební práce na Masarykově nádraží přináší další změny. Vlaky do Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška začínají ve stanici Praha Bubny. V opačném směru zde končí. Se změnami musíme počítat i u linky S34 do Čakovic a k dílčím úpravám dochází také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Ještě přidám počasí, čekáme zataženou až oblačnou oblohu, občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer mají srážky ustávat a mraků ubyde. Teploty do 21 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a tak se tady zase ti tři koumáci setkali. Michal, Jasmin a David, čau lidi.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Pokud jste dneska nemohli spát, tak víme, čím to je. Dneska byl modrý úplněk, druhý úplněk tohoto roku.
1: Jo, takhle.
3: Takže to nebylo tím, že jsem včera po obědě asi 3 hodiny spal.
2: Ne. Modrý úplněk.
1: Tak vám přejeme krásné ráno. Pitbull, Back in Time pro vás, kdo nás sledíte. Pojďme na to. Hydra.

0: Tohle je Pitbull. Back in time na Hit Rádiu, 6 hodin, 6 minut, krásné ránko. Za malou chvíli je tu minuta šampionu, přesně tak, jak jste zvyklí, budeme po vás chtít, jak se jmenujete, odkud jste, no a když byl ten úplněk, co jsme tady nakousli před chvílí, tak co se vám zdálo, nebo jak se vám spalo, nespalo, jo, tak to nám můžete sypat na 777-937-777 a já bych se vrátil k víkendu, za mě krátkej.
1: Jako vždycky, ano.
0: Co u tebe, Davide?
2: Ještě kratší než obvykle.
0: A mi se doma povedlo se, nevím, jestli jste si toho všimli, ale mně se povedlo se spálit u víkendu.
1: To jsme si všimli, hnedka, jak jsi přišel.
0: No ale, a možná to máte podobně, vy kdo posloucháte, ono v sobotu bylo tak, nebo aspoň tam, kde jsem byl já, na východě Čech, tak jako pod mrakem a sluníčko, a já, ať jsem na tom slunci nebyl dlouho, tak teďka rakan červanič, ale jako...
1: Já si trošku myslím, že Michal kecá. Protože David mi potvrdí, že on má to opálení takový jako čokoládový vyloženě, jo. Opravdu jako když jdete do solárka nebo na postřik, ale od sluníčka to máte takový zlatavý.
0: Čokoládový,
2: já mám to nestyd.
0: Předky v Itálii. Čokoládový Michal.
2: Dělali ti nechty?
0: No dobře.
2: V tom salonu.
0: Dobře. Tak to byl můj víkend, takže váš víkend v pohodě, dobře. Tak
1: jo.
0: Tak jo. Tak pojďte nám napsat, jak se vám spalo, co se vám zdálo. 777-937-777. Tohle je Sia a já jdu obdivovat svoje krásné čokoládové opálení.

0: Tohle je Sia Elastic Heart na Hit Radio. 6 hodin, 11 minut, krásné ránko. Modrý úplněk, ze včera na dnes a ptali jsme se vás, jak se vám spalo, případně co se vám zdálo. Startuje minuta šampionů právě teď.
1: Lucie Bruntál spala jak miminko.
0: Ivča Praha jede směr práce, v noci se k ní přitulila dcera, že se jí zdálo, že na ní útočí velký komár.
1: Lukáš Lunchkroun spalo se krásně, až se mu v 11:30 v noci nechtělo vstávat do práce.
0: David Žacler, žena při úplníku nemůže spát, nevím proč holky to tak máte, ale dvojčata spí normálně.
1: Je to tak. Evča Frýdek Místek, zdálo se jí, že je u moře a má pohodu, bohužel to byl opravdu jen sen.
0: Káťa Vrchla pije kávičku, chystá se k doktorce na předoperační vyšetření, držte mi palečky. Zdraví celý skvělý tým a její kamarádku Helenku, která ji odveze k lékaři a spala jak miminko při úplňku.
1: Anka Ostrava, spinkalo se jí velmi dobře.
0: Míša Třebíč, spalo se mi skvěle, o víkendu byla v Bratislavě na koncertě Iron Maiden, úplně boží zážitek.
1: Květa Děčín, úžasný víkend s nejlepší kamarádkou, výlety papáníčko, váleníčko a skvělá nálada.
0: Hezky, tak já myslím, že vy, kdo nás sladíte, posloucháte, jste se určitě v nějaké zprávě poznali. No a společný jmenovatel pro nás všechny teď bude muzika Linkin Park, The Emptiness Machine. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Na domácí půdě vyhráli mi ten šampionát, tak to byla bomba, jo. Tak úplně jsem jim to tam posílal tu energii a nedopadlo to. Nicméně příští rok se má hrát hokejový mistrovství v Německu, což budeme mít kousek, takže tam pravděpodobně asi už teď plánujete vyrazit i vy, kdo nás sledíte. A podle všeho by náš nároďák měl spadat do skupiny B, kde bude Kanada, Švýcarsko, Amerika, Německo, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán a my. Ze mě stal hokejovej takový jako fanda, no, hodně letos.
2: Z nuly na sto, takzvaně.
1: Protože Jasmin jenom sedí a kouká a říká, jak to ví? No čtu to tady. Tak za rok možná, nějaká medaile.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Chlapi, sejdeme se na kovárně, Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
7: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
9: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
8: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
9: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
10: Chytrá

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno se střetla dvě osobní auta s nákladním a v Praze v ulici Mladých Běchovic u křižovatky s Podnikatelskou se střetlo osobní auto s nákladákem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: Tohle je Demilová, to Let It Go, taky Hit Radio 6.31 a taky David.
1: Ranní update.
2: Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo 5. titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli v finále už po třetí za sebou. Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze prodal za rekordních 34 milionů korun. Jde o nový autorův rekord, ten předchozí držel obraz Nevěstka. Dílo z roku 1919 přitom začínalo na vyvolávací ceně 9 milionů. 342 milionů, to je množství balíčků, které bylo v loňském roce přepraveno v Česku, meziročně nárůst zhruba 8%. Naopak listových zásilek, doručených zejména Českou poštou, ubylo o skoro třetinu na 218 milionů.
3: 342 míčů, to je přece strašně moc.
2: Aby jsme si to dokázali líp představit, tak kdyby každý Čech v produktivním věku poslal balíčky, tak to vychází 49,6 balíčků na osobu, to znamená 50 balíčků, každý z nás, jak teď posloucháme.
3: Tak to za mě. Já si myslím, že dokážu za rok třeba max 20.
4: Jo.
3: A to je dost taky.
0: Já se směju tomu, že nejsem překvapen, že David si to přepočítal na jednoho člověka. Takže 50 balíčků jeden, tak já jsem teda nad průměrem.
2: Nad průměrem. Já jsem možná taky mírně nad průměrem, člověče.
0: Ale jasně, myslím si, že kdybys to zčetla, to tvoje noční nakupování a tak dále, víme, jo. Že to tak jako kilečko dá, určitě, určitě. Máme pro vás balík do ruky, song do ruky. Entrance, Stayin' Alive. Tohle je srdcovka, kterou vybrala naše hudební manažerka. Já se teda přiznám, já jsem vůbec nevěděl, že Entrance udělali remix Stayin' Alive. Vy jste to věděli?
2: Teď už to víme.
0: Teď už to víme. Pro mě to je teda úplná novinka, možná i pro vás, kdo posloucháte. Tak pojďme na to a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak Stayin' Alive od Entrance na Hit Radio v 6.33. Hezké ráno. Stayin' Alive.

say ho.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, ač trochu zamračené, tak snad parádní. Ray Dalton 6:39 na Hit Radio.
1: Představte si, že v noci jedete autem a najednou tam vidíte tunel někde na místě, kde ještě včera vůbec nebyl. Tak co byste udělali? Někdo by možná zabrzdil, někdo by se otočil, někdo by se rozhodl to projet, pokračovat dál. A přesně na tomhle stojí story, která teďka obletěla sociální sítě, kdy měl teda údajně neznámý muž pod most namalovat falešný tunel a zmást takhle desítky řidičů. Což by bylo dost mazaný, ale taky ujetý samozřejmě. Nicméně pokud jste tuhletu storku už slyšeli, tak to má háček, je to celý fake a má nám to jenom ukázat, jak my pak vidíme něco na sítích a hnedka to všechno pošleme dál, aniž bychom si to ověřili.
0: Takže zase umělá inteligence.
1: Ano, je ano. To tak, je to jenom vygenerovaný obrázek, ale tyjo, kdyby někdo tohle fakt udělal, to by bylo hrozný.
0: To byla pohádka, ne vlastně, jak se to jmenovalo, Kojot Vilda a pták uličník, ten mik-mik. Jak přece maloval ty falešný tunely na tu skálu, aby se o to vždycky aby se o to kojot vždycky ten Vilda. Kojot rozsekal, ne?
1: A jo, už to vidím.
0: To bylo ono.
1: Já.
0: To je vončo, no. Takže vlastně zase tak jako odpravdy to není, když to bylo v pohádce. No tak my se o vás, kdo nás máte sebou v autě, postaráme. Bacha na falešný tunely a jak to vypadá na cestách, rádi poradíme. Bude doprava. Za moment, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v ulici Mladých Běchovic u křižovatky s Podnikatelskou se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením. A pozor na nehodu na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: 800 937 937, když zavoláte na tohle číslo, tak vám to třeba může vydělat dovolenou v hodnotě 40 000 korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Dovolená vašeho vlastního výběru, ale s Invií za 40 000 korun. To můžete tady vyhrát.
0: To je soutěž Připoutej se, prosím. Máme tady pro vás virtuální letadlo, dohromady 6 řad sedačky A až F. No a pokud trefíte tu správnou sedačku, na které se nebo pod kterou se, jak říká Jasmin, něco schovává, tak můžete vyhrát dovču za 40 000 případně.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, třeba Člověče, nezlob se, nebo dva lupeny na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, anebo se tam neskrývá vůbec nic na té sedačce.
0: Tak a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání, hezké ráno.
3: Tady Kristýna, ahoj.
0: Ahoj Kristýno, krásné ránko, tak jaké máš ráno pondělní, co?
3: No, tak jde to.
2: Ve zkratce, hele, prostě chápu, pondělí, chápeme
0: byl,
2: to.
0: Byl víkend. Tak Kristýnko, jakou vybíráš sedačku, co?
3: Já vybírám 3F.
0: 3F.
2: 3F.
0: 3F. Ta ještě vybraná nebyla. Ještě se nestalo, že by se někdo sednul na obsazenou, protože máte to v Merku, je to na webu hitradio.cz.
2: Bylo a od tohoto týdne to bude v klubu posluchačů, takže tam se rozhodně registrujte, ať to všechno vidíte a nestane se vám, že byste trefili obsazenou sedačku. Nicméně 3F je volná sedačka, ale jestli se na ní skrývá ta výhra.
0: Kristýno, připoutáme se nejdřív.
3: Jsem.
0: Tak, jsme připoutaný. Tak co tam je, co tam je?
2: Tak Kristýnko, dovolená za 40 000 korun z Invií, tam není, ale není úplně prázdná, to zase ne jako.
0: Já nevím, já už vím, co se tam schovává, já nevím, jestli to chci Kristýnce vůbec říct po tom víkendu.
2: Ale jo, to je
0: řekla,
2: hezká
0: no,
2: výhra. Kristýnko, právě teďka vyhráváš Člověče, nezlob se.
3: No tak výborně.
0: No, to je výborný.
2: Ne, tak hele, na ty upršený dny, to je super hra, jo, vrátíme se od mobilů k deskovkám, za mě paráda.
0: Já si myslím, tak, že Kristýna by spíš ocenila tu dovču za 40 litrů.
2: Hele, ale můžeš to zkusit zase v 8.50 a každý den takhle 6 pade, 8 pade, dokud to nepadne, tak máš šanci.
3: No jasně, samozřejmě.
0: Tak za dvě hoďky se na tebe budeme případně těšit, tak vydrž. No ale takhle, je vidět, že jsme ti zlepšili ráno.
2: Šlo brno pro všechny.
0: Tak Kristýnko, vydrž na telefonu a zatím ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak v 8.50 pokračujeme.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky zaměstnaly na jihu Čech hasiče i energetiky. Vychrlá mar stromy, zaplavoval sklepy a komplikoval dopravu. Bez proudu bylo po bouřkách až 10 000 domácností, večer už energetici většinu dodávek obnovili. Hasiči kvůli popadaným stromům a vodě ve sklepích vyjížděli více než 200krát. Nejhorší situace byla na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Byty v levnějších regionech v Česku zdražují nejrychleji, v některých okresech stouply ceny meziročně až o třetinu. Průměrná cena bytu je u nás kolem 5,5 milionu korun, v Praze potom přes 8. Nejlevnější regiony ale dohání zbytek trhu kvůli rostoucímu zájmu investorů. Tlak na ceny je největší hlavně v severních Čechách a na severní Moravě. Ze Srí Lanky se může stát nové centrum internetových podvodů. Policie tam od začátku roku zadržela už přes 1000 cizinců podezřelých z kyberkriminality. Úřady tvrdí, že se podvodnické gengy přesouvají z Barmy a Kambodže, kde proti nim začaly tvrdé zásahy. Podvodníci na Srí Lance zneužívají hlavně volnější vízová pravidla a kvalitní internetové připojení. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Praha 6 opět spouští akci Pošli aktovku dál. Do začátku nového školního roku bude možné na radnici odevzdávat stále funkční batohy a jiné pomůcky, které ještě mohou využít další děti. Přinést je můžete vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných termínech si mohou rodiče darované věci pro své děti zdarma vyzvednout. A počasí naměříme maximálně 21 stupňů, čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer mají srážky ustávat a mraků ubývat. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné ráno.
7: Dobré ráno, ahoj.
8: Snídaně šampionů.
6: Popřejte dneska svým dětem všechno nejlepší, protože je den dětí, ačkoliv venku to tak nádherně a... není to takovej den jako na oslavu, jo, řekněme, jak to říct, takhle.
7: Takhle, děti, my víme, že tam jste, ať už nás posloucháte doma, rodiče vám mažou snídani, nebo v autě na zadních sedačkách, no na vás mluvíme přesně tak, tak užijte si svůj den, zvládněte to ve školce, zvládněte to ve škole a odpoledne by snad možná i mohlo vykouknout nějaký slunce, tak třeba nějaká zmrzka dopadne.
6: Doufejme.
7: Uvidíme.
0: Hit Radio si

0: Tohle je soundtrack pondělního rána. My víme, že se vám nechtělo, ale s muzikou je to vstávání lepší. Imagine Dragons 705 na Hit Radio a mě by zajímala jedna věc. Jestli i u vás v práci bojujete s pasivní agresivitou v kuchyňkách. Nám se tady totiž přes víkend objevil nad dřezem vzkaz. Je tam napsáno. Ta velká věc pod dřezem je myčka, slouží na mytí nádobí. To by tamto nádobí musel ale někdo dávat. Nevíme, kdo to tam dal. Pravděpodobně někdo během víkendu. Ale nás by zajímalo, jestli si taky takhle necháváte takové zajímavé vzkazy u vás v práci.
1: Já mám dokonce podezření, kdo to tam napsal. Aha. Tady u nás na vedlejším rádiu pracuje jedna moderátorka ráno. A ta vždycky přijde, já jsem tady první, protože připravu první zprávy, a začne neskutečně sprostě nadávat na lidi, kteří nechávají právě kolem myčky to nádobí. Takže kdybych si mohl tipnout, tak je to ona.
0: Doufám, že neposlouchá. Oni se vysílají teďka vlastně.
2: Ale já to na jednu stranu chápu, jo, já to taky nemám ráda, tak je tam ta myčka, tak proč to dá člověk? To je jak když chlap si slíkne fusky nebo trenky a dá to k pračce nebo vedle koše, ale ne do koše.
1: Jo, do koše se to dává.
0: Do koše?
2: Je, no tak, pecka. Jo.
0: Aha. Já teda se musím přiznat, že to do tý, že to do toho dřezu, do tý myčky, že to do tý myč, že to do tý myčky dávám, ale přiznávám, občas, když jsem v letu a potřebuji vystřelit, tak to dám aspoň do toho dřezu. Nenechávám to tady ve studiu, což se taky stalo. Tak moje sklenice, podívej se.
2: No, plná vody.
0: To je tvoje?
2: Jo, tu teďka piju.
0: Jo, takhle, tak to je tvoje. Dobře, no tak mě tak jako napadlo, že bychom se vás zeptali, kdo nás posloucháte, jestli taky u vás v práci fungují takové pasivně agresivní vzkazy. Jestli jste třeba ten, kdo to jako píše, že se v tom vyžíváte, anebo ten čtenář, jo, který se nad tím baví. Prostě když jste museli vychovávat vaše kolegy, ať už se to týkalo právě třeba špinavýho nádobí, já nevím, třeba, jo, to se nám tady stalo ve studiu taky.
2: Co?
0: Tady chodil kolega, už to můžu říct, on tady není.
2: No.
0: A člověče, tady pod něm vždycky bylo tolik bahna na zemi, že já nevím prostě, kudy jsem chodil, jako takhle, tady prostě jako není žádný pole v okolí a prostě tady bylo normálně třeba jako 10 kilo bahna, jo.
2: A tady máme koberec, takže samozřejmě nic příjemného.
0: No tak pojďte nám dát vědět, to nás zajímá, to nás zajímá. 777-937-777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu, vrátíme se k tomu. Teď DJO, End of Beginning na Hit Radio.

0: Tohle je Hitrádio snídaní šampionů za 2 minuty 7:45. Rehab, Ina a DJ Seš. Dostali jsme se k vám do práce, do vašich společných kuchyněk a ptali jsme se, jestli třeba musíte vychovávat své kolegy, nebo jestli se o to snaží právě vaši kolegové. Nám se tady totiž přes víkend objevil nápis, že ta velká věc pod dřezem je myčka. Pasivně agresivní doporučení, že je dobrý ty věci dávat do myčky a ne do dřezu.
1: Přitom zvláštní, protože po víkendu je tady vždycky největší brajkl, že jo? Ale pojďme
0: ale bězmus.
1: Fája píše, špinavé hrnky. Nejhorší je kolega, který tvrdí, že ten špinavý hrnek není jeho, i když na něm má napsané své jméno.
2: No, jistě.
0: Ale tak to může být trik, že jo, samozřejmě. Vezmeš si hrnek s cizím jménem, ne, že bych jako to dělal, jo? Ale dá se, dá se. Píše Roman z Turnova. Ahoj rádio, v jedné nejmenované firmě jsem zažil kolegu, který špinavé nádobí nechával ve dřezu, ale neustále. Děvčata z kanceláře to za něj mila. Potom jsme dostali myčku a ani do ní to nedal. Tak jsme mu postupně všechno schovali. Byl nemile překvapen, že nemá svoji misku a hrníčky.
1: No tak asi se musí takhle na takový lidi, no.
0: To je super, prostě. Víš, že si mu to pak třeba i došlo, že si řekl, tak teďka se cítím jako blbec.
2: A nebo ne, a nechal nebo, si pořídit nebo nový hrnky.
0: Hele, jde ta miska ty hrnky, co? Tak, taky píše Míša.
1: Dobré ránko, šampioni, můj přítel má příšerný zvyk. Cokoliv z jídla rozbalí, tak ten obal místo, aby rovnou hodil do koše, hází do dřezu. Obal od síra, pudlo od ramy, slupka od banánů, no je to na pěst. A to mi připomnělo, když já jsem byla malá, tak já jsem si to pletla dřez a koš a já jsem třeba kelímek od jogurtu hodila do dřezu a lžičku do koše. A máma z toho úplně šílela, ta vytahovala furt nádobí z koše.
0: To se mi stává dodnes. Mě by spíš zajímalo mě, zaujalo slovo pudlo od ramy. No. Davide, můžeš najít, co je pudlo? Já si myslím, že to bude víčko.
1: Pudlo to od ramy taky neznám takovýhle.
0: Pudlo od ramy by mě zajímalo teda. Takhle, vy, kdo to používáte, tak si říkáte, no tak to jsou trubci, to je jasný, ale já to neznal.
3: Tady píšou nejširší nabídka obrazových rámů v Praze. To nebude ono.
1: Tak pecka.
3: Krabička nádoba.
1: Jo.
0: Krabička, takže krabička. Super.
1: Nebo taky vidím tady rozkrok. No, ale v tomhle případě, ne, opravdu tady to je napsaný.
0: Začínám litovat toho, že jsem se ptal, co znamená pudlo od ramy. Ještě tady máme zprávu. Já už ze strachu naši firmní kuchyňku nepoužívám. Všechno se řeší přes ofiko firmní e-maily, kde je vždy v kopii i ředitel. Tak to musí být řídě roznačený. Vem si, že prostě řešíš nějaký milionový, stamilionový zakázky a chodí ti maily. Řediteli, on zase nedali prostě domičky ty hrníčky.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Prusecké ulici u křižovatky s Kundratkou směrem na Libeň bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. A pozor, stále dávejte kvůli nehodě na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: Hit Radio City.

0: tohle je Hit Radio v 7.31, krásné ráno. David má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Telefonáty od rodičů bývají pro čtyřicátníky stres. Mnoho z nich přiznává, že jim zvonění telefonu od rodičů přináší spíš napětí než radost. Nejde ale o neúctu, spíš o to, že si při hovoru, že se při hovoru vrací do staré rodinné role, ze které už vyrostly. Rodiče navíc často vnímají své děti podle toho, jaké byly dřív, ne jaké jsou dnes. Úplněk spánek ovlivňuje, ale za špatnou náladu nemůže. Vědci potvrzují, že úplněk může narušit spaní, lidé usínají pomaleji a spí kratší dobu. Rozdíl může být až desítky minut a změny se objevují i několik dní před úplňkem. Odborníci ale říkají, že za špatnou náladu nebo podrážděnost přímo úplněk nemůže. No, blíží se nám prázdniny a tak si dáme závěrečné zkoušky z ostravštiny a beskydského nářečí. Já tady pro vás mám pro každého dvě otázky, tak uvidíme, kde na tom líp.
0: Pane bože.
2: Začneme s Jasmin. Co znamená sloveso bulat? S obtížemi povalit, neohrabaně kutálet, mít absenci anebo mít spoždění. Sloveso bulat.
0: Jednoduchý takhle
3: po ráno. Já nevím, mít zpoždění?
2: Ne, správně je mít absenci. Michale, co můžete očekávat, když vám někdo bude chtít dát šlojstek? Takže za facku, kousek něčeho, pohlazení anebo panáka?
0: Pohlazení.
2: Je to kousek něčeho, tak to máme 0-0, tak si můžeme dát závěrečnou třetí otázku. Když je někdo pošastany, je za A spocený, za B unavený, za C rozčílený, anebo za D hloupý. Pošastany.
3: Já dám, je to pro nás oba, tak? Já dám Ačko.
0: Já dám rozčílený.
2: Správně není ani jedno, je hloupý.
0: Super, super.
3: To jsme my pošastaný,
0: teda. Tak Ostrava nás odladila teďka. Davide, děkujeme, Orion už neposlouchá, že?
2: 0-0. Jdeme do prodloužení.
0: Tak, no, já bych šel radši hrát rychlou pětku z Florea.cz. Tento týden máte možnost každý den vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm.
3: A ty jsou teda nádherný, ty kytky.
0: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody 737. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: My vám vlastně tento týden budeme i připomínat, jestli třeba nemáte s vaší polovičkou výročí, jestli nemá svátek, jestli nemá narozky, protože celý tento týden soutěžíte o luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz.
2: Florea patří vlastně mezi jedničky v doručování květin po celé České republice. Vozí je přímo od pěstitelů chlazenými vozy, takže zůstávají maximálně čerství a krásný. A to i přesto, že je doručují po té celé České republice.
0: No a kdo může tuhle monumentální kytici vyhrát, tak to může být Luděk. Luďku, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
0: Ahoj. Hezké ráno. Luděk, ahoj. Pro svoji ženu nebo přítelkyni Ivetu?
3: Pro svoji ženu.
0: Ženu. A ta má 7. června svátek, to je za chviličku.
3: Ano.
0: No tak to by se krásně hodilo, protože je to s doručením, tak by to bylo asi velký překvápko. Tak Lučku, 5 otázek, jdeme na to.
3: Jdeme na
1: otázka
3: to,
1: první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké je hlavní město Rakouska?
3: Esterajch, tak je Vídeň.
2: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má smaragd? Zelenou nebo růžovou?
3: Zelenou.
1: Mhm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba?
3: 155?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře dává vlnu na výrobu svetrů?
3: No, to je ovečka.
0: A poslední, 5. otázka.
2: Jak se jmenuje známý medvídek z pohádky, který miluje med a přátelí se s oslíkem, prasátkem a tygrem?
3: A to je medvídek Půl?
0: No, Lučku, je to medvídek Půl a to znamená, že ty pro svoji ženu vyhráváš... Buket 100 růží! Gratulujem, je to tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujem, žena bude mít určitě radost, protože znám tyhle ty jejich kytičky a jsou fakt nádherný, takže máte se doma na co těšit.
3: Já jsem bez starosti, protože ve středu odjíždíme s klukama na kola do neděle, tak... To bude překvapení.
0: Takže a ona nás teďka asi neposlouchá, že jo, tvoje žena?
3: No, no asi ne.
0: Tak to je super, tak hele, nebudeme jí to prozrazovat, doufám, že se to k ní nedostane od nějakého posluchače. Ono jí ta kytka přijde domů a ty pak můžeš dělat, aha, ty máš nějakýho vrce, jo. Hele, Lučku, kytka je tvoje, 100 růží od Florea.cz, moc gratulujeme. Zvládni pondělí a zase se někde ozve, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: need. Benson Boone. These beautiful things that I've got. Beautiful Things na Hitrádiu chvíli před 7:45. Krásné ránko.
1: Už 7. srpna čeká Marka Ztracenýho, jeho velká show na Letenský pláni. Nedávno byl u nás na rozhovoru a už tehdy nám tady nadšeně vyprávěl o tom, co všechno chystá. Dokonce nám ukazoval první návrhy vizualizace celý tý show. A byste to ale ještě v tu dobu nemohli vidět. Museli jste nám jenom věřit.
0: On nám to ukázal. My jsme museli podepsat dohodu o mlčenlivosti, že to nepustíme dál. I když takhle, jsme rádio a my vysílat s obrázkama teda neumíme, takže vlastně jsme to podepisovali úplně zbytečně. Ale bude to hezký.
1: Bude to hezký a vy už se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči, protože na jeho Instagramu zveřejnil ten návrh té vizualizace, ukázal tam první ukázky a bude to opravdu obrovský. Velký pódium, speciální efekty, show pro 10 000 fanoušků.
0: My k tomu můžeme říct jenom tohle. To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám. Bude se to rozhodně líbit i vám, tak se podívejte na Markovi sociální sítě. No a co se bude líbit vám v playlistu Hitrádia už za malou chvíli? Alex Warren. Ordinary. No a taky řekneme vám, kdo nás máte sebou na cestách. Jak to vypadá na silnicích? Za malou chvíli doprava, hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Větší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 směrem na Prahu u sjezdu na Čestlice se střetla dvě osobní auta a v Praze na Kbelské směrem na Hloubětín před nájezdem na Novopatskou se srazil nákladák s dodávkou. Počítejte tady s kolonou.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Huňu, tohle je Pink na Hit Radio. 7.55, hezké ráno. Kdo má u vás doma na starosti domácí práce? Je to žena nebo žena? Jak to máte doma vy dva, co?
1: Ty jsi na facku teď.
2: Těžký téma takhle při pondělku.
0: Jak to máte doma vy dva? Jak to vypadá u Jasmin doma?
1: U Jasmin doma dělá ano, všechno převážně Jasmin, ale Kuba, když mu řeknu, tak on strašně rád pomůže. A nějaký věci chce dělat úplně sám, že ho to jako baví. A to je třeba mytí ledničky, čověče.
0: Tak to je pravda. Mytí ledničky, to musí být pintlich, no.
1: No, ale musí, ale ne, vždycky to baví chlapa zrovna.
0: Tomu se přidávám. Ale já to mám možná podobně jako tvůj Kuba, že mě když to chytne nějaká domácí práce, tak já pak jsem schopný uklidit celý byt. Ale to se stává třeba tak v průměru jednou za rok. Co u Davidů doma?
2: My to máme rozdělený 50 na 50, ale tu ledničku, to je zajímavý teda, že to mají takhle muži, tu mám taky já.
1: Fakt jo? Co?
0: To je zajímavý. My tady máme příběh z Číny, možná to je tip pro vás, kdo se letos berete, kdo máte veselku. Novomanželský pár našel ultimátní řešení. Jo. Na svatbě vlezli do ringu a dali si férovku o to, kdo bude být doma na starosti domácí práce. Ženich prohrál. Pod pantoflák.
1: Musel, no.
0: Si představ, že jsi prostě tenhle čínský ženich a pak dostaneš hák na bradu jenom proto, že jsi minulej týden blbě utřel prach na televizi, jako jo. To nechceš. Pojďme na Marka Straceného, hezké ráno. Pondělí
3: ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří proměnlivý týden, slunce bude střídat oblačnost i přehánky, místy se přidají i bouřky. Teploty se ale udrží nad 20 stupni a v některých dnech vystoupí až k 26. Nejvíc srážek se očekává v první polovině týdne, kdy bude počasí ovlivňovat tlaková níže nad Evropou. Ke konci týdne by se mělo vyjasnit a přijít stabilnější letní počasí. Lobista závodí, i když by měl být podle lékařů vážně nemocný. Roman Janoušek, který si odpikává trest za vážnou dopravní nehodu, se podle reportérů účastní lyžařských i cyklistických závodů. V nich vystupuje pod krycím jménem Roman Zilvar. Ještě před pár lety přitom znalci uváděli, že je v terminálním stádiu nemoci. Případ teď znovu otevírá otázky kolem jeho zdravotního stavu i výkonu trestu. Varšava omezuje noční prodej alkoholu. V polské metropoli nově platí zákaz prodávat alkohol v obchodech, kioscích a na benzínkách mezi 22. a 6. hodinou. Opatření se netýká barů a restaurací. Cílem je snížit hluk, výjezdy policie a rušení nočního klidu v ulicích. Podle zkušeností už podobný krok vedl k poklesu incidentů spojených s alkoholem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Stavební práce na Masarykově nádraží přináší další změny. Vlaky do Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška začínají ve stanici Praha Bubny. V opačném směru zde končí. Se změnami musíme počítat i u linky S34 do Čakovic a k dílčím úpravám dochází také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Ještě přidám počasí, čekáme zataženou až oblačnou oblohu, občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer mají srážky ustávat a mraků ubyde. Teploty do 21 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ránko.
8: Krásný pondělí.
12: Snídaně šampionů.
11: No. Definice krásnýho vypadá trochu jinak.
8: No proto vám ho přeju, že jo?
11: No, jestli je u vás zakaboněno, tak nebojte, ono se takhle jednou se vyčasí a bude krásně. Nicméně to nejhorší jste zvládli a to vstát, jsme rádi, že tady jste s náma. Muzika, ta by vás mohla potěšit. Green Day, American Idiot. Tak jdem na to.
0: Hit Radio City.

0: I tohle je něco pro lepší ráno. Lady Gaga, Bruno Mars, Diver Smile na Hit Radio v 8.10. Hezké ráno.
1: Zapátrejte teďka ve svý hlavě, jestli se vám někdy stalo, že jste si po mejdanu nic nepamatovali. Jenom si tak pro sebe řekněte ano, ne, jo, odpovězte si. Představte si, že teda ráno po tom mejdanu, kdy nic moc jako nevíte, otevřete telefon a svítí na vás minus 50 miliard. Takhle, pro mě v první řadě nereálný, jo, že by se to vůbec jako stalo. Ale stalo se to jistý Maddie McGiven. Nešlo tam prej naštěstí teda o její chybu, ale o chybu banky, která ji omylem poslala hluboko do těch červených čísel. Ale stejně by mě zajímalo, co se člověku tak jako honí hlavou, když ráno vstane a vidíte tam minus 50 miliard.
0: Já se teda jako nechci chlubit, a možná se za mě postavíte, vy kdo posloucháte, ale za svých mladých let, jako po víkendu, a po víkendových party, tohle nebyl vůbec problém. Co ty, Dave, stalo
2: se ti někdy? Jsme se pohybovali v trošku jiných částkách, ale taky si pamatuju, jak jsme vždycky po kapsách lovil, jo, ještě tady aspoň teda ta stovka, ještě tady dvě stovky. Jo,
0: pak svobolohal kámoše, hele, ty mi dlužíš tady, prosím tě, 15 stovek za to pití, já to platil, a kámoš už se neozval.
2: Ten už si taky nic nepamatoval.
0: Přesně, přesně, hele, no víš, já mám okno. Hele, nejlepší výmluva.

0: tam je Ano David. Možná song, který vám zlepšil náladu, protože ho milujete. Posloucháte Hit Radio v 8 hodin 18 minut. No a v případě, že je to jiná písnička, která vám vždy zlepší náladu, tak přesně takovou teď hledáme na našem webu, na webu hitradio.cz. Napište nám, který hit vás spolehlivě nakopne, rozesměje nebo prostě udělá lepší den.
1: Pokud právě tuhletu písničku vaší pak uslyšíte u nás ve vysílání o víkendu a dovoláte se k nám do studia, tak můžete pro vaše děti vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun.
0: Wow. No tak skočte na web hitradio.cz, napište nám tam váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější song, a třeba právě o víkendu uděláme těmito parádními hodinkami Garmin radost právě vám.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Kutnohorské ve směru do centra u sjezdu na Štěrboholskou spojku se srazilo osobní auto s nákladním a v Libušské ulici na křižovatce s ulicí na Mučále se srazila dvě auta. Počítejte se zdržením.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz Hit Radio City.

0: Linkin Park, Burn It Down na Hitradio, minutu po půl deváté. Přejeme krásné, i když trochu zamračené ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Řada Čechů má doma predátora, domácí kočky totiž mají podle vědců až 95% DNA společné s tygry, právě proto si nesou silné lovecké a teritoriální instinkty. I když většinu dne prospí, pořád v nich zůstává chování malého predátora. Finové znovu ovládli hokejový svět. Ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo pátý titul mistrů světa v historii. Naopak Švýcaři prohráli finále už po třetí za sebou. Vítězka Eurovize získala doživotní MHD zdarma. Po výhře Bulharska v soutěži získala zpěvačka Dara čestné občanství města Sofie. Součástí odměny je i doživotní bezplatné cestování městskou dopravou.
0: A ona tam žije v té Sofii, nebo? Si představ, že by prostě někdo tady v Česku vyhrál, já nevím, v Eurovizi, to by byl třeba ze Zlína, dostal by MHDčko tady do Prahy třeba.
2: Jako, jo? Já si spíš říkám, jak probíhají potom ty kontroly, víš, jako dobrý den, ukažte lístek.
0: Nebo sošku.
3: Kabel se to nosí normálně, že jo?
0: Počkej, ta soška, víte, jak je velká, viděli jste to?
2: To je úplně obří skleněný mikrofon.
0: Půl metru, ne? takže ukažte lístek, sošku, nebo vám vypíšu pokutku, v pohodě. Pane bože. Ray Parker Jr., Ghostbusters, tohle jsou krotitelé duchu, srdcovka, tu jsme vybrali my tři. No a další srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem po 12. Tak pojďme na to.

0: Ladíte pondělní Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Petr Bič Project 8.39. Připoutejte se, prosím. Už za malou chvíli budete mít další a pro dnešek poslední šanci vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun. Dovča dle vašeho výběru, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. Za malou chvíli taky Kytlarovi a Justin Bieber nebo Kelly Clarkson. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: je Kelly Clarkson, Because of You. A tohle je pondělní hitrádio snídaně šampionů a taky soutěž o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Tak si proto pojďte, volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Připomínáme, že dovolená bude vašeho výběru, ale Invie vám přispěje 40 000 korun.
0: Takže si můžete vybrat jakoukoliv destinaci, kterou má Invie v nabídce. Jak to funguje, pokud nás třeba ledíte poprvé? Máme tu virtuální letadlo, 6 řad sedačky A až F a vaším úkolem je trefit tu jednu jedinou správnou sedačku, kde se schovává právě dovolená za 40 000.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, máme tady hru Člověče nezlob se, taky dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni a nebo se někde dneska krývá bohužel vůbec nic.
0: No a to zjistíme s tím, kdo je na telefonu. Dobré ráno.
3: Hezké ráno, Pavel.
0: Ahoj, ahoj Pavle. Pavel si proto jde. Pavle, tak co bys bral? Dovču, člobrdo, anebo lístky na Marka Ztracenýho?
3: No, tak po pořadě asi dovča, ztracený a člověče.
0: Skvělý, no tak tvým úkolem bude vybrat jedno sedadlo. A já se tě ptám, jakou sedačku si, Pájo, vybíráš?
3: Já zkusím 1C.
0: 1C?
3: Ano.
2: 1C.
0: Jasmin to kroužkuje. My to tady máme samozřejmě v dnešní digitální době vytištěný na papíře hezky před sebou. 1C, tak tato sedačka ještě označená nebyla. Hmm. Tak Jasmin, připoutáme se. A jak to vypadá? Co je schovaný pod ní? A nebo co je na ní?
2: Pájo, řeknu ano. To jednou větou. Pod sedačkou 1C... není vůbec nic.
0: Do prčic.
3: No jo,
0: to jsme nechtěli, Jasmin, to jsme nechtěli.
2: To nebyla šťastná volba, moc mě to mrzí, ale tímhle soutěž nekončí, pořád se můžeš pokoušet i v dalších kolech.
0: Pájo, kolikrát jsi to už zkoušel, jen tak pro zajímavost se dovolat?
3: No, už hodně dlouho, no, aspoň týden už.
0: Ty jo, no týden to hrajem.
3: No.
0: Tak další šance opět zítra v 6.50, tak zkusíš to, budeš tady s náma?
3: Jo, určitě.
0: Jasná
2: tak
0: věc.
2: Držíme, tak držíme palce.
0: Pájo, zvládni pondělí, měj se hezky, ahoj. Já cítím, že už by to mohlo, Jasmin, co?
2: Jo, tak sedaček už je jako zaplněných spoustu.
0: Ukaž mi ten papír, ukaž mi to lejstro. No, zaplněných je spoustu, pár jich tam ještě zbývá. A no, tamhle je ta dovča. Ty bláho, no tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a my se jdeme rozloučit, bude 9.
1: My fičíme domů, vám přejeme krásný zbytek pondělí, ať ten dnešek ještě zvládnete celý.
0: No a držíme vám palce, už zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovolenou za 40 tisíc. Tak se mějte a v 6.
1: Zase tady.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Silný provoz stále hlásíte, přetrvává na příjezdu po D5 od Rudné a pak také na Pražském okruhu. Od Zličína až po Ořech popojíždět budete ale i v opačném směru na úrovni Jesenice dál k letišti. Přijezd do metropole po D1 od Mnichovic, zdržení po Průhonice, popojíždí k Belská, a to v obou směrech, zdržení kolem 15 minut hlásíte od Černáku po Štěrboholi, ale také v ulici v Holešovičkách na příjezdu k tunelům 10 až 15 minut hlásíte také z oblasti kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská kvůli dopravním nehodám. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Od dneška jezdí vlaky od Kralupa a Kladna pouze na nádraží Bubny. Důvodem je pokračující modernizace Masarykova nádraží. Linka S34 bude ale na Masaryčku jezdit dál. Zastavovat bude ale u nově vybudovaného nástupiště. Pokračuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
2: Jako náhradní dopravu nabízíme metro nebo tramvaje přes Hlávku v Most nebo přes náměstí Republiky. Metro se jezdí často, takže staví to na Vltavě, což je kousek od nádraží Bubny, takže by to neměla být žádná zásadní komplikace.
1: Detaily najdeme na webu pid.cz. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. Šéf Senátu Miloš Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan. Přivítal ho tamní náměstek ministra zahraničí, jednat bude také s viceprezidentkou. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
3: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70-42 rozhodl 20-letý útočník Konsta Helenius. Čisté konto uhájil Justus Anunen. Potřeboval na něj 22 úspěšných zásahů. Finové se stali šampiony opět po 4 letech. Na 3 předchozích mistrovstvích skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Předtím se radovali ze zlata v letech 95, 2011 a 2019. Celkově získali na mistrovství světa 17. medaili.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Většinou pod mrakem, oblačno, zataženo, k tomu déště nebo přehánky, teploty kolem 21 stupňů, odpoledne pak ustávání srážek a ubývání mraků.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
5: Hezky po víkend, to je nový termín pro pondělí, to je po víkend. Tak dneska navíc, Den dětí, 1. červen, vlastně všechno nám tak jako startuje na novo. Já musím říct, že změna počasí přišla vhod a pršet může úplně v klidu do středy, do půlnoci. Pak už bych to utnul, ve čtvrtek bych si udělal hezký den a pak už až se prší, jak chce.
1: A ty máš proto nějaký speciální
5: City
1: důvod?
5: Piknik je, City piknik ve čtvrtek.
1: No já jsem čekala, že to řekneš.
5: Ano.
1: Tak nejenom City piknik, ale spousta jiných akcí nás čeká. Nejenom v průběhu týdne, ale i dnes, tedy na Den dětí. No. Mm-hmm.
5: Nejzásadnější je ovšem City piknik, přátelé. Ano, to znamená, že v tomhle týdnu ve čtvrtek se na vás těšíme ve Žlutých lázních, jo? Nezapomeňte na to. My máme pro vás skvělou muziku. Mira, jsou tady Lost Frequencies, Aleša Dixon. No a my vás zdravíme z Hit Radio City.
0: Hit Radio City.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Hezké pondělí a dobrý červen, tohle už vám můžu říct. Po víkendu, který nám ukončil květen a začal nám nový měsíc, už od roku 1950 patří ten první červnový den vždycky všem dětem. Takže teď z Hit Radio City samozřejmě všem dětem jen a jen to nejlepší. Užívejte si svůj mezinárodní den. Nevím, jak to máte ve škole, jako co se tam dneska bude dít, jestli budou nějaké oslavy. Nicméně, rodičové, až se vaše děti vrátí ze školy, tak byste na ně rozhodně měli myslet. Jakkoliv, jo, to je úplně jedno, jakkoliv, jestli jim dáte prostě vynést koš nebo něco podobného. Nevím, jestli jste to věděli, ale k tomu dnešnímu mezinárodnímu dní dětí OSN navázalo kdysi dávno taky globální den rodičů. Takže vlastně dneska slaví téměř všichni, jo? Takže důvod k oslavě se vždycky najde. No a začínáme měsíc, který je vlastně poslední v tom školním roce. Ano, ano, už se vyhlíží letní prázdniny. Že to uteklo rychle? Ano, ano, uteklo velmi rychle. No a já mám pro vás samozřejmě skvělou muziku, která vás doprovodí dneska, ať už jste v práci, ve škole, ať už jste někde na cestách, možná jste si prodloužili víkend, anebo prostě jednoduše se vám dneska nechtělo do práce a tak jste napsali šéfovi takovou tu lakonickou zprávu, že já nevím, bolí vás hlava nebo něco podobného. Teď si držíte palce, aby vám nezavolal zpátky. Tak přátelé, mám pro vás Davida Guettu, Cedrica Gervaiso, Would I Lie to You, za pár minut taky Hunter X, anebo Black Eyed Peas.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Tohle jsou Black Eyed Peas, Where is the Love. Tak včera jsem zatlačil slzu a i přesto, že jsme nebyli ve finále, tak jsem sledoval to vyvrcholení mistrovství světa 89. ročníku. Musím teda říct, že jsem čekal trošku víc branek než jednu jedinou, ale zápas to byl víc než zajímavý. Docela mě zajímá, vy, kteří jste to sledovali, jestli jste fandili Švýcarsku, aby to už konečně dokázali, anebo jste viděli tu finskou dravost, protože já po první třetině jsem si říkal, tak ty Finové jsou jasně lepší. Ve druhé to bylo zase celkem jinak. Ale ta třetí třetina nakonec rozhodla v tom, že si myslím, že přece jenom o trošičku víc si to za to finálové utkání zasloužili Finové. A potom samozřejmě to prodloužení, to už byla pastva pro oči. A navíc musím říct, že ty mladí finský kluci jako mají před sebou asi dost velkou budoucnost. Klidně napište na 777-937-777, kdo z vás večer si to pustil, možná spíš jako nějakou podkladovku pro to, co jste dělali a jestli jste drželi palce spíš Švýcarům anebo Finům. Za pár minut si dáme Davida Kushnera a mám tady taky Jennifer Lopez s Pitbullem a jejich Dance Again.

0: nedělní branč s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dance Again, Jennifer Lopez a taky Pitbull. Máme krátce po půl desáté. No a začali jsme nový měsíc, ten červnový, což znamená, že také vykopneme naše legendární City Picniky.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: Je to tak, City Picniky jsou zpátky a v tomhle týdnu nás čeká hned ten první. Zastávka ve Žlutých lázních, bude to ve čtvrtek. Začínáme někdy ve 4 hodiny odpoledne a budeme s vámi až do večera. Zásadní info, vstup na City Picnic je úplně zadáčo. Jo, nemusíte mít po kapsách žádné peníze, my vás uvítáme ve Žlutých lázních, opravdu jak se sluší a patří, a bude to úplně zadarmo. K tomu všemu, k Sindl X hodiny a celé takovéto speciální rodinné odpoledne dne úplně za DAX. Takže, jenom abyste měli přehled, od 4 hodin na pódiu Kája a Bambuláček, pak někdy v půl šesté přijde Xindl X, pak tady budou kluci z odpolední show, to znamená Vinci a taky Dominik a Komikaze, no a na večer vám zahrají ve Žlutých lázních hodiny. To všechno jsme pro vás připravili, na vás je, abyste přišli, abyste vzali deku, abyste vzali děti, kamarády, partnera, partnerku, anebo klidně jenom sami sebe a dorazili do Žlutých lázní. My se na vás bunc budeme těšit, protože City Picnic, to je prostě taková oáza klidu, zábavy, skvělého jídla, skvělého pití a hlavně taky setkání. No jasně, já tam budu taky, takže se uvidíme přímo z očí do očí, aspoň se jenom neuslyšíme. Žluté lázně tenhle čtvrtek, pamatujte si na to, my se moc těšíme.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Říkal jsem, že hlavním hrdinou toho City Picniku číslo 1 tenhle čtvrtek bude naživo Xindl X. A tak se ho dáme s Olgou Lounovou a jejich Láska v housce.

S dobrou muzikou to utíká přece jenom o něco rychleji a hlavně lépe. Tohle jsou Disturbed a Sound of Silence. Máme 9:45. Dopoledne u nás na City. No a za pár minut třeba taky Miley Cyrus anebo Snow Patrol si dáme za okamžik. Mimochodem, díky za vaše zprávy, které jste posílali, komu jste teda včera fandili, když už jsme nebyli ve finále. Ivča napsala, že koukali s dcerou na výhru Norů a to teda byla super ta radost. No a včera jsme koukali, zpočátku nevěděli, ale dle mě si to Fini zasloužili o něco více. Hold, vždy je někdo na druhém místě, i tak je to krásné. Ivčo, díky za zprávu. 777-937-777. Na tomhle čísle můžete vysílat se mnou a věřte, že v příští hodině to bude potřeba. Protože se vrhneme na City Quiz.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za 2:10 dopoledne posloucháte Hit Radio City, dobře děláte. Dáme si Coldplay a nebo taky Dermota Kennedyho, ale to samozřejmě až po zprávách, které pro vás připravila Lucka. Mimochodem vezmeme vás do zoologické zahrady, i tam dneska můžete oslavit Mezinárodní den dětí, což je hezké. Takže Lucko, co se děje v Praze?
1: Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Projíždíte Prahou centrem v těchto chvílích s nárazovým zdržením, a to u Tančícího domu a Národního muzea. Z více auty počítejte stále také na Pražském okruhu, a to od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1 se jedná o minimálně 15 minut v aktuální koloně. Od Černáku popojíždíte po Štěrboholi oblast kolem Hloubětí na silnější provoz a zdržení minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Obliba letecké dopravy u českých turistů stále roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. Podle analytiků bude letošní rok beze změny. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Středočeští hasiči měli od neděle do dnešního rána více než 50 zásahů souvisejících s bouřkami. Jednalo se hlavně o odstraňování spadlých stromů. Nejvíce zasažené bylo Příbramsko, Kladensko nebo okresy Praha Západ či Praha Východ a Mělnicko. Mezinárodní den dětí se dnes slaví také v Troji. Program připravili v Zoo Praha. Děti mají vstup za korunu, doplňuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
9: Den dětí v Zoo Praha oslavíme tradičně s městskou policií hlavního města Prahy. No a všechny děti do 15 let budou mít vstup do zoo za pouhou 1 korunu. V dolní části areálu zoologické zahrady přichystala městská policie skoro 20 herních stanovišť. Děti si budou moct vyzkoušet opičí dráhu, skákací hrad, malování na obličej, bungee running, ale třeba i dopravní školičku.
1: Více najdeme na webu nebo v aplikaci Zoo Praha. Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk dnes vstoupí do sezony na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Naposledy závodil loni na mistrovství světa v Tokiu, kde skončil 12. Hlavním závodem je tradičně běh mužů na 1500 metrů. Akce začne na Julisce, ale už žákovskými závody, a to v pravé poledne. Dnešní dopoledne většinou deštivé přehánky nebo také intenzivnější déšť. Teploty odpoledne kolem 21 stupňů a odpoledne také zároveň čekáme ubývání srážek a také mraků.
10: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
11: Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, já jsem tady, vy jste na druhé straně, to je správně. Hit Radio City vám přeje krásné pondělí a dobré dopoledne. Je 9:53. Tak sliboval jsem si ty kvíz, to je jasná věc. Lucko, víš, že Ptačí sněm se vrací do Česka?
1: Ptačí sněm?
0: Ano.
1: No tak to je paráda.
0: Po světové premiéře se vrací do divadla Bratří Formanů.
1: Těšíme se.
0: Ano. Mám pro vás lístky, mimochodem, jo? Bude to za odměnu. A samozřejmě za to něco budu chtít. A přátelé, já jsem... Lucka většinou říká, že nejsem vtipný, ale já jsem třeskutě vtipný.
1: Ne, počkej, to není pravda, ty to zase překročuješ.
0: Tak jsou dny, kdy to úplně není ono.
1: Tak, jo?
0: Ale mě napadlo, že když vám budu dávat vstupenky na Ptačí sněm, na divadelní představení, že bychom mohli tento týden poznávat ptactvo.
1: A to nebude úplně jednoduché.
0: Nebude to jednoduché. Ale o to víc musíte zapojit svoje mozkové buňky, však si to už za chvíli vyzkoušíte. Tady jsou Coldplay, za pár minut Dermot Kennedy anebo Ale Farben, Hit Radio City.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me. Hezké dopoledne, Praho. Máme čtvrt na 11. Za pár minut nás čeká Michael Schulte s Rehabem a jejich Waterfall. No, ale já jsem sliboval, jako vždycky v tomhle čase, že se ponoříme do tajů zvuků, různých zvuků. A tento týden to udělám ze života zvířat, konkrétně ptactva, přátelé. Jo, proč si to dělat jednoduché, když si to můžeme udělat složité, ale já myslím, že ono to vypadá strašně těžké a nebude to těžký. Já tady mám totiž zvuk jednoho ptáčka. Ano, bylo 11 hodin. No a mě zajímá, jaký zvířátko to bylo, jo, jaký ptáček to byl. 777-937-777, já jsem říkal, že to nebude zase tak složitý.
1: Dopolední kvíz, Hit Radio City, písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: No a kdo mi to zvládne právě teď, napsat na 777-937-777, toho pošleme rovnou na divadelní představení Ptačí sněm, což je v sobotu 20. června od nějaké 6:30 na ostrově Štvanice a je to do divadla Bratří Formanů, které se vrací zpátky do České republiky, jo? Open Air, Festival Arena, přehlídka divadla Nového cirkusu, paráda přímo na Štvanici. Je to velmi jednoduché, přátelé. Kdo to ví, tak ten píše na 777-937-777. Jednodušší už to být nemůže. A možná si říkáte, v tom bude chyták. Není.
1: NZ-ko.

Absolutely Everybody. Tohle je Vanessa Amorosi, která v roce 2000 odstartovala svoji velkou kariéru, dneska zpívá z Eurythmics, ale to vlastně není vůbec důležitý. Musíme vyzdvihnout všechny, kteří to dneska absolutně zvládli a kteří dokázali odpovědět naprosto správně, co je tohle za zvuk, nebo co to je za zvíře. Tak, mám tady správnou odpověď od Renatky, mám tady správnou odpověď od Blaženy,

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Laury a zase někdy ahoj. Další příležitost, jak vyhrát další vstupenky pro vás, určitě zase zítra. Dobře, poslouchejte. A celý tento týden jsem se rozhodl, že budeme hádat zvířátka. Teda ptáčky, jo? Nebojte se. V České republice žije spousta ptáčků, které poznáme jen podle prvního hlásku. Jo? Vsadíme se, zítra pokračujeme.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

tohle je kapela Krištof a Hvězdáři. A tohle má svůj důvod, proč hrajeme zrovna dneska 1. června, protože, přátelé, je třeba gratulovat. Kromě toho, že dneska je Den dětí, tak Richard má

mladého, nezávislého moderátora televizní hitparády na České televizi. Dokonce si pamatuju i nějak ten díl, kdy v Meduze uváděl svoji vlastní kapelu. No už je to dávno, no. Richardovi je dneska 49. No a samozřejmě je třeba říct, že kromě toho, že je to frontman kapely Kryštof, tak je to vynikající herec, mohli jste ho několikrát vidět na prknech, která znamenají svět. Od roku 2003 byl členem činohry Národního divadla v Praze. A jeho zásadní rolí byl Hamlet. Richarde, za nás, za celé Hitrádio. Kamaráde, jenom a jenom to nejlepší. A užívejte dnešní 49. narozeniny, jo? Kryštof, a teď je vystřídá Ingrid. Lekce francouzštiny, právě teď, Hitrádio City, jo? En tango, hrajeme právě teď. Tak dobré dopoledne. 6 minut po půl 11.

0: Ladíte Hit Radio City, přátelé, za chvíli tady máme další skvělou muziku. Daša nás čeká, vzpomínka na Morandy a Angels, nebo také Rose a Bruno Mars a pate. Možná, že už se právě teď díváte na meníčko své oblíbené restaurace, kterému máte v docházkové blízkosti a říkáte si, haha, tak co nám navařili na začátku nového týdne. Ano, ano, už za chvíli je nejvyšší čas na to vyrazit na obědovou pauzičku. Jo? Když si ji prodloužíte třeba o 2-3 hodinky, o to pondělí bude lepší.
1: Hit Radio.

0: 11. za chvíli, takhle chutná dopoledne u nás na Hit Radio City. Kamarádi, přátelé, za chvíli si dáme další velké hity, třeba Hodiny, anebo Lučenzo, mimochodem Hodiny živě už tento čtvrtek ve Žlutých lázních na prvním City pikniku letošního roku. My se na to velmi těšíme. Lucka je s námi a ta ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Na úrovni Černáku počítejte s více auty a s 10-minutovým popojížděním. Platí to také pro Pražský okruh. Přerušovaná kolona se táhne od sjezdu z D1 až po Ořech, pokud jedete na letiště. Centrem projedete bez zásadnějších komplikací, spíše hlásíte nárazová zdržení, a to na klasických místech Věčné nebo ve Vlzonově ulici směrem do Legerovy. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
4: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Pražský inovační maraton Nakopni Prahu 2026 zná své vítěze. Odborná porota v 7. ročníku akce ocenila projekty, které přinášejí inovativní řešení pro lepší a udržitelnější Prahu. Za pořadatele operátor ICT mluvčí Vladimír Antonín Bláha.
5: První místo v letošním ročníku Nakopni Prahu získal projekt Praha ve stínu, který reaguje na dopady klimatických změn v Praze a zaměřuje se tak na práci se stínem ve veřejném prostoru. To znamená, že díky těm dat a analýzám pomáhá identifikovat místa, kde v Praze například chybí ochrana před přehříváním a navrhuje opatření pro příjemnější a zdravější městské prostředí. To znamená, toto by mohla být ta mobilní aplikace, která vám naplánuje cestu ve stínu.
4: Druhé místo obsadil projekt Sanio, zaměřený na efektivnější využívání solární energie. Třetí je pak projekt, který nabídne humánní řešení regulace holubů ve městě. Policie se zaměřila na omezení prodeje CBD a kratomu. Zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. 11 tisíc produktů muselo být staženo z prodeje nebo zlikvidováno. V rámci kontrol úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Festival ZUŠ Open dnes vrcholí programem ve Valštejnské zahradě. Nabídne desítky hudebních a tanečních vystoupení různých žánrů, od klasiky přes pop a jazz až po folklor. Vystoupí 800 žáků ze 40 uměleckých škol z celé republiky. No a do konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém odcestují naši na šampionát do Ameriky. Většinou zatažená oblačná obloha až v odpoledních hodinách ubývání mraku. Objevit se ještě mohou slabé přehánky. Poukat bude chladnější severní vítr a maximální teploty kolem 21.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Tak já jsem na místě, vy předpokládám taky poslední třetina našeho dnešního pondělního dopoledne u nás v Praze. A samozřejmě skvělá muzika, Hlučenco s Donem Omarem, dáme si Danza Kuduro, slibil jsem hodiny, ty zazní taky, ale čeká nás výlet do pražských ulic, tentokrát to budou nejenom ulice, ale i poměrně velká část Prahy, protože vás vezmu na Prahu 5, zatím neprozradím kam přesně, jenom dobře poslouchejte a zase si vysvětlíme, proč se to v Praze jmenuje tak, jak se to jmenuje, jo? Čeká nás pražský uličník, už za chvíli, tak hezké dopoledne, Praho.

hodiny zahrají živě. A to ve Žlutých lázních už tento čtvrtek na prvním letošním City pikniku. Jste srdečně zváni, protože vstup je úplně zadarmo a rádi se uvidíme. Tak ale teď je nejvyšší čas na to otevřít zase encyklopedie, knihy a podívat se do ulic. Ano, pravidelně dvakrát v týdnu mám pro vás pražského uličníka, to znamená takové brouzdání po pražských ulicích a částech Prahy a vysvětlování, proč se jmenují tak, jak se jmenují. No a přátelé, kamarádi, dneska se vydáme do Motola. Pro většinu z vás, nebo spíš z nás, budu osobní, tak Motol je vlastně synonymum pro nemocnici, jo? Když se řekne Motol, většinou si říkáte, a někdo je nemocný. Jenomže Motol má dneska celkem dost starý příběh a já vám ho trochu přiblížím. Kde jsme? Konkrétně tedy na Praze 5, mezi Smíchovem, Košířemi, kousek od Řep, kousek od Břevnova a taky kousek od Stodůlek. Motol je vlastně takové údolí a svahy kolem Motolského potoka. Podle katastru má Motol zhruba nějakých 319 hektarů, jo. Jak se tam dostanete? No úplně jednoduše, protože už nám tam postavili metro, že jo. Ačko, nemocnice Motol, to je vlastně ta nejsnažší cesta. Už je to vlastně přes 10 let, bylo to otevřeno v roce 2015. Než se otevřela konečná stanice metra, tak nejlepší spojení nabízely autobusové linky z Bílé hory anebo od Nových Butovic, no a taky tramvaje z Anděla či z Řep. No a co je to nejdůležitější? Jednoznačně areál fakultní nemocnice v Motole, tedy největší zdravotnický komplex v Česku. Ale proč se to zatraceně jmenuje Motol? No tak vysvětlení, přátelé, není zas až tak jednoduché, jak by se možná mohlo zdát. Vy mezi tím můžete tipovat, proč se Motol jmenuje Motol, a to na 777-937-777. A já vám to už za chvíli prozradím. Pražský uličník na City.

Alejandro, Lady Gaga u nás na Hitradio City. A přátelé, jsme v Motole, jo? To už jste zaregistrovali. Hříšná Praha. Ano, takže Hříšná Praha je tady a taky náš pražský uličník a já vám můžu říct jednu zásadní věc. Proč se vlastně ten Motol zatraceně jmenuje Motol, jo? To si myslím, že je fér si říct, protože já jsem to jako hledal. Můžu říct, že ten původ slova není stoprocentně jistý, přátelé. Stále se nám to jaksi neobjasnilo, jo? Často se prý uvádí, že může jít o vývoj z osobního jména, například Motejl. Že se nám to jako časem obrousilo do dnešního Motola, jo? První písemná zmínka o vsi poblíž Praze, která se jmenuje Motol, tak je někdy v roce 1146, takže jako hodně daleko. Ovšem, od jakého Motejla to bylo, to se asi nedozvíme. Dodnes to bohužel vůbec nevíme. Historie toho motolského nemocničního areálu, který je tam v podstatě nejdůležitější, tak se začala psát už ve 30. letech, kdy byly pro budoucí nemocnici v Motole koupeny pozemky. No, přišla válka, plány se překreslily a první ten úkol na dostavbu městské nemocnice v Motole, tak byl prý vypracován někdy v roce 1953 a základní kámen se položil v roce 1964. Dnešní fakultní nemocnice, tak jak ji známe, tak vznikla sloučením dětské a městské motolské nemocnice někdy na začátku 70. let. No a co je v Motole vlastně kromě té velké fakultní nemocnice? Je toho ku podivu celkem dost a řekneme si to už za chvíli. Mezitím vy můžete psát na 777-937-777, jestli třeba bydlíte v Motole nebo kousek, nebo jste Motolem projížděli pravidelně, třeba tam pracujete. Dejte mi vědět na 777-937-777. Tohle je pražský uličník a tohle je Hit Radio City.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

dopoledne na Hit Radio City s Alvaro Solerem a za pár minut třeba Pink, anebo taky Jeleni a jejich Touha a pláč. No a my završíme to cestování pražskými částmi. Dneska jsme totiž v Motole a mám tady krásnou zprávu od vás. Sestřička Pavla napsala, no hele, v Motole pracuju už 10 let a musím teda říct, že je to celkem dřina, ale tu práci mám ráda a svým způsobem mám ráda i ten obří komplex, který tady máme. Tak pozdravuji všechny kolegyně, doktory, doktorky i sestřičky. Ahoj Pavla. Tak Pavlí, moc tě zdravíme a zdravíme přímo do Motola, doufám, že máš dneska aspoň směnu a že to tam všichni slyšeli. No ale co je v Motole u nás v Praze, ještě kromě velký nemocnice? No. Určitě, tam najdete taky motolský rybník, přátelé, dá se tam vykoupat, jenom bacha na sinice. Je tam taky vozovna Motol, vy, kteří jezdíte tramvají, to určitě znáte. Já jsem se tam párkrát taky dostal, když jsem usnul v tramvaji. No a v Motole taky najdete parádní golfové hřiště, je tam muzeum Trabantů a taky rozlehlý sportovní areál s téměř desítkou tenisových kurtů, jedinečným velodromem pro rychlostní cyklistiku a možná si pamatujete, je tam obří, chrtí, dostihová dráha. Pravda, je momentálně zavřená a na místě prý bude vznikat nový sportovní stadion, který má být dokončený někdy v příštím, možná přes příštím roce a měl by sloužit pro tréninky i pořádání národních a mezinárodních soutěží. Takže, přátelé, tohle je pražský Motol. Není to jenom nemocnice, ale pojďme si říct na rovinu, je to hlavně nemocnice. Kdyby vy byste chtěli ode mě slyšet nějaké vysvětlení dalšího názvu, který máme v Praze, třeba i vaší části, ve které bydlíte, tak mi dejte vědět na 777 937 777. Vždycky v pondělí a ve čtvrtek pražský uličník.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: jako dřív.
1: Tohle jsou Jeleni a jejich touha a pláč a tohle je Hit Radio City. I dneska večer s úderem 18. hodiny pro vás máme zase takový malý návrat zpátky a zazpomínání si na svoje oblíbené hity, protože vybereme to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. Čeká nás naše Hit Radio Classic, oblíbený večer, kde si můžete prostě připomenout třeba rok 1992, protože tehdy kapela Soul Asylum znamenala nebo zaznamenala svůj největší hit. Je pravda, že to byl takový one hit wonder, jo? Soul Asylum sice jsou na trhu, dá se říct, od roku 1981, ale kromě Runaway Train si zkuste nějakou jejich další jako hitovku vyjmenovat. No, na nic moc nepřijdete. Mimochodem, název té kapely, tady Soul Asylum, znamená něco jako duševní útočiště, útočiště pro duši, jo? Což zní jako velmi pěkně a tuhle písničku podle prvních tónů jako poznáme úplně všichni. Takže, malé lákadlo na dnešní večer po 18. na Hit Radio Classic, tady jsou Soul Asylum.

0: Jackal, tohle byly Alibi, Ella Henderson a Rudimental a vy posloucháte Hit Radio City. Dáme si kaskádu za chvíli.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: City Picnic se chystá, přátelé. Já jsem minulý týden říkal, to bude za týden. Teď už říkám, to bude tento týden, přátelé. Ano, začal nám totiž červen a my odstartujeme jízdu City Picniku pro letošní rok 2026. Ha! Díváte se do kalendářů, říkáte si, a když je to teda bude ve čtvrtek? No jistě, ve čtvrtek to máte totiž jediný volný den a taky podle předpovědi počasí je jediný den v tomto týdnu, který bude krásný. Jo? Fakt. Minimálně mezi 4. a 21. ve Žlutých lázních. Kdyby náhodou byl někde nějaký mrak, tak tam ho rozfoukáme. My se potkáme. Bude to úplně zadarmo. Xindl X, hodiny, Komikadze, Kája Bambuláček. Bude to pro celou rodinu, bude to prostě pro vás a my se na vás moc těšíme, jo? To znamená čtvrtek. Udělejte si čas, vemte kamarády, vemte známí, vemte celou rodinu, vemte hlavně piknikovou deku. No a společně se uvidíme ve Žlutých lázních. Úplně zadarmo, jo? Omluvenky neberem.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
5: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
4: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
6: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nedělní branč s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Kolony hlásíte z Pražského okruhu od sjezdu z D1 směrem k letišti na úrovni Jesenice nebo také Ořechu a Jinočan. Krátké popojíždění vás čeká také v centru metropole nebo v oblasti kolem Motola. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On Air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslance čeká v tomto týdnu debata o obnově EET nebo o zvýšení rodičovského příspěvku. Pokračovat by měli v závěrečném schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení. Ve čtvrtek bude sněmovna hlasovat o kandidátech, které navrhne na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Každý den vzplane na silnicích průměrně 6 vozidel. V 80% je důvodem technická závada, jako například únava materiálu. Malý oheň můžeme uhasit, ale platí několik zásad, popisuje mluvčí hasičského sboru České republiky Kristýna Posekaná.
4: Nikdy neotvírat kapotu motoru naplno. Náhlý přísun kyslíku by mohl způsobit prudké vzplanutí a vyšlehnutí plamenů do obličeje. Kapotu bychom měli pouze uvolnit a trysku hasicího přístroje nasměrovat pod kapotu nebo do podběhu kol. Při hašení bychom si měli chránit taky ruce, takže použít nějakou silnou látku nebo rukavice.
3: Když nejde oheň uhasit během desítek vteřin, máme ustoupit do bezpečné vzdálenosti a počkat na hasiče. Teď se ještě podíváme k nám. Prahu čekají o prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení. Už zahájená uzavírka části Plzeňské a hlavně zúžení Chebelské. Práce se budou týkat bezmála 3 kilometrů od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. Pojede se tady pouze jedním jízdním pruhem v každém směru, a to od 2. července do 15. srpna.
2: Hokejový servis Hitrádia.
5: Hned s koncem letošního šampionátu už jsou známé složení skupin pro ten příští. Jubilejní 90. mistrovství světa pořádá Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady. Bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr, který poženou tradičně skvělí němečtí fanoušci. Dál budou s našimi ve skupině ještě Dánsko, Maďarsko a Kazachstán.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Odpoledne postupně ubývání mraku na polojasto, místy oblačno. Teploty se budou dostávat na 21 stupňů, to jsou maxima. Foukat bude chladnější vítr a slabá přehánka k tomu.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásný dobrý den všem, s vámi dneska výjimečně Leona Děndější a dneska ano, slavíme Den dětí. A tak posíláme velkou gratulaci všem malým, ale i nám větším dětem, co si budem. A protože fantazie, radost a trocha bláznivosti k dnešku prostě patří, tak zahrajeme si teď kapelu Miraj a její hit Dítě robotí. Tak ať vám dnešní den vykouzlí úsměv na tváři a tady jsou slibovaní Mirajové.

budeš, budeš. Krasové, tak až zločinci.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
1: Krásné dobré pondělí odpoledne ještě jednou s vámi, vaše Leona, doufám, že se máte krásně. Dnešní speciální vydání pořadu srdcovky se nese tak trošku v jiném duchu, než jste zvyklí. Nese se v duchu Dne dětí. Vybíráme pro vás písně, ve kterých se objevují slova jako child, children a tak podobně. A Pomiraj a jejich dítěti robotím se teď přesuneme dál takové té další hudební klasice, protože před námi je Wild Child od Annie, skladba plná jemnosti, atmosféry, můžeme se tak zamyslet, nostalgicky si vzpomenout, jak my jsme třeba oslavovali Den dětí. A tohle je věc, která perfektně zapadá do dnešní nálady. Takže příjemný poslech. No a potom nás čeká taková ta taneční klasika, kterou zná celý svět, Robert Miles a jeho nezapomenutelní Children. Takže přátelé, jdeme na to. Hezké odpoledne.

0: největší hity,
1: největší srdcovky.
2: Posloucháte srdcovky Hitrádia s vámi Lea, hezké pondělí. My dneska slavíme Den dětí i v našich srdcovkách, kde vám hrajeme skladby, kde se objevují slova jako child, children, děti, dítě a po energetickém, nebo energickém samozřejmě žádnej energetiák Mirajovi, taneční klasice od Roberta Milese nebo eterické Eni, tak se přesuneme do trochu klidnější a takové emotivnější roviny, protože před námi je jedna z nejcitlivějších balad 90. let a my 90. co přece milujeme. Tak nás čeká Jesus to Child od George Michaela, vydaná v roce 1996. A aby toho nebylo málo, tak na své si přijdou i rokoví nadšenci, protože bude i Sweet Child of Mine od Guns N' Roses, vydaná v roce 1987. Tak jdeme na to. Teď už slibovaný George Michael. Jesus to a Child. Pojďme si zavzpomínat na to naše dětství nebo na nějaké ty lásky. O tom to je. Hezké odpoledne.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Dnešek z našich srdcovek úplně všechno. Ale Den dětí stále ještě zdaleka nekončí. Teď je totiž řada na vás, našich posluchačů. Napište nám do rádia vaši vlastní, třeba dětskou srdcovku, skladbu, která vám připomíná dětství, nebo první koncert, který jste zažili, první vaše lásky, polibky, nebo třeba jen období, kdy bylo prostě všechno jednodušší a bez starostí. Na 777 937 777 těším se na tu vaši srdcovku dnešního dne.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Posloucháte Hit Radio 5 minutek po půl jedné. Alex Warren, Ordinary. Doufám, že máte krásné pondělní odpoledne. A někomu z vás ho uděláme ještě krásnější, protože 4 srdcovky od nás jste dostali, které se nesou v duchu Dne dětí, který dneska slavíme, je 1.6.2026. No a těch zpráv nám přišlo strašně moc. Obrovsky vám děkujeme za tak velký zájem i za vaše vzpomínky, protože když jsem se tady tím pročítala, neskutečně mě to pobavilo. Tak jsem ale vybrala i přesto jednu z nich od Petry z Liberecka, která napsala: Ahojky Leonko, co by to bylo za vzpomínání na dětské dny v mých milovaných 90. kdy frčely předělávky od šmoulů. Přátelé, možná teď všichni pamatujeme. Nemáš tam něco takového, jako když přespívali Kelly Family a jejich hit An Angel na Sem tam vysázejí rejži? Tak to si hodně pamatuju, to bylo Sem tam vysázejí rejži, tarada. A nebo Makarony, to byl hit jako Makarena. A co teprve Šmoulí braný den. Je super se takhle zastavit a zaspomínat. Díky moc všem. Krásný den dětí Petra z Liberce. Jste super a ráda vás poslouchám. Peťo, já si myslím, že nejenom mě, ale i spousty našim posluchačům si právě teď vykouzlela úsměv na tváři, protože kdo by neznal v devadesátkách šmouly, tak my si teď historicky z éteru Hit Rádia dáme šmouly a šmoulí braný den.
1: Hej, to je

Cyrus, End of the World. Za minutku tři čtvrtě na jednu posloucháte Hit Radio. Přeju vám taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. No a pomalinku cítím v kostech, že někomu z vás uděláme krásné čtecí léto. Co a jak pro to udělat? Úplně jednoduše. Dobře a pozorně poslouchejte naše Hit Radio a jak uslyšíte mou výzvu, tak potom volejte a už teď si zapište číslo ke mně do studia 800 937 937. Do té domy DNA, Mika a nebo In My Head. To jsou skvělý songy, který vám rozhodně tu pondělní náladu zlepší.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Přerušovaná kolona se tvoří na Pražském okruhu od sjezdu z D1 dál k letišti. Pojíždět budete také 5 minut v oblasti kolem Motola nebo v Gbelské ulici na úrovni Hloubětína. Krátké zdržení hlásíte i z Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
2: Hit Radio.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských domovech. První dětský ombudsman Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Zájem o klidnější dovolenou roste, raději trávíme ve vybrané zemi delší dobu, abychom její tradice a kulturu poznali důkladněji. Jde o trend zvaný slow travel. Na co si dát při výběru takového zájezdu pozor, popíše za Asociaci cestovních kanceláří Jan Papež.
6: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétní ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
5: Díky trendu slow travel navštěvujeme více velká evropská města nebo ostrovy. Čeští piloti se z Gripeny zapojí do cvičení NATO v severní Evropě. Půjde o 5 letounů z 21. základny taktického letectva Čáslav a zhruba 50 příslušníků létajícího, pozemního a dalšího personálu. Cvičení proběhne od 3. do 22. června. Teď se ještě podíváme k nám. Festival ZUŠ Open dnes vrcholí programem ve Valštejnské zahradě. Nabídne desítky hudebních a tanečních vystoupení různých žánrů od klasiky přes pop, jazz a folklor. Vystoupí 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol z celé republiky. Program začíná v těchto minutách a potrvá až do dnešního večera, zhruba do 10.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Odpoledne mírnější teploty oproti víkendu 21 stupňů, to jsou maxima pro dnešní den. Jinak proměnlivo, většinou polojasná oblačná obloha a slabé přehánky.
7: Hezké pondělí odpoledne, pokračujeme na Hit Rádiu dále s vámi Leona a cítím v kostech, že na někoho z vás čeká čtení na léto. Tak dobře poslouchejte.
4: Hit Radio City.

0: Bones, Ray Dalton, posloucháte Hit Radio s vámi, Lea, krásné pondělí. No a je to tady, já cítím v kostech, že někomu z vás uděláme hezké čtení na léto. Pro někoho z vás tady čeká kompletní kolekce 10 knih Liza Reganová v hodnotě 5 000 korun a výherce si dokonce může vybrat, v jaké formě knihu dostanete. Klasickou knihu, e-book, audioknihu, někdo rád poslouchá. Jediné, co musíte udělat, dovolat se na moji výzvu na 800 937 937 a tipnout si, zda příběh, který vám za malý okamžik odvyprávím, je z knihy od spisovatelky Lizy Reganové, anebo prostě je mnou vymyšlený. Vy, ti, kteří jak už mě znáte, tak můžete čekat cokoliv. Tak kamarádi, ten příběh je z 8. dílu série Závod s časem a zní. Dobře poslouchejte. Dokáže detektiv Josie Quinnová vyhrát nad vrahem zvrácenou hru o život? Detektiv Josie Quinnová o své sestře neslyšela od chvíle, kdy Trinity před 3 týdny pohádce utekla z jejího domu. Když tedy na odlehlé chatě, kam se Trinity uchýlila, najde lidské kosti, obává se Josie nejhoršího. Při ohledávání místa činu si ale všimne stopy, kterou Trinity nechala přímo pro ni. Pátrání otevře sestřinu minulost a největší obavy i sny a postupně jí pomůže pochopit, proč a jak se Trinity dostala do nebezpečí. Po přešlapu potřebuje najít velký příběh, který by zachránil její novinářskou kariéru a zdá se, že se pokoušela navázat kontakt s nebezpečným sériovým vrahem. Opravdu je Trinity tak neopatrná a při snaze získat skvělou reportáž se zapletla s vraždícím netvorem. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? Volejte právě teď 800 937 937, linka nám tady drnčí a já se ptám, halo, halo, kdo je tam?
1: Tady Lenka.
0: Ahoj Leničko, odkud voláš?
1: Z Botic.
0: Z Botic? Máš ráda knihy?
1: Ano, ano, mám moc ráda knihy.
0: A zajímavé příběhy?
1: Ano, ano.
0: Tak co si myslíš, je tento příběh, který jsi slyšela, smyšlený anebo skutečný podle knihy?
1: Já myslím, že skutečný.
0: A podle čeho myslíš? Myslíš nebo víš?
1: No, nevím, protože knihy neznám, takže tipuju.
0: Takže jenom tipuješ, jo? A chceš mít hezčí léto, anebo spíš takový zamračený léto?
1: Moc ráda bych.
0: Tak.
1: Snažím se dovolat už od minulého týdne, tak snad.
0: Tik-ťak, já už to vím. Nebudu tě napínat, ano, máš pravdu. Ty dostáváš kompletní kolekci 10 knih Lizy Reganové v hodnotě 5 000 korun a já mám obrovskou radost za tebe, fakt.
1: Tak super, děkuju moc, děkuju.
0: A doufám, že nám dáš taky vědět, jak se ti to četlo, jak ti to bylo příjemné a za jak dlouho si to všechno přečetla.
1: Určitě se odbudám vidět.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tyhle skvělý knihy Lizy Reganové poslat a tobě obrovská gratulace.
1: Děkuji ještě jednou, díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, vidíte, takhle jednoduchý to je. Buď A, anebo B. A dovolat si samozřejmě k nám do studia na 800 937 937 a nebojte se. Zítra tady čtení na léto čeká na někoho z vás.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Hit Radio City.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Info, za moment, do té doby David Guetta, Linkin Park a spousty dalších skvělých hitů. Hezké odpoledne.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
4: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
3: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
5: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
2: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

hity od největších po nejnovější. To jsou hudební playlisty Hitrádia. Jak jste na ně zvyklí, každý večer vám ale dáváme i něco navíc. Něco, co prostě po náročném dni opravdu potřebujete. Takže to znamená, že každý pracovní den, kromě středy, protože tam hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás, tu máme společnou, tak na vás čeká naše Hitrádio Classic. A to znamená, že to jsou takový ty největší hity 80., 90. i milénia v jediném super pestrém balení. No a v pondělí jen trošku víc popovější a taky český. Třeba tahle ochutnávka z dnešního večera. Čmelák, Divokej Bill, hit z roku 2006. Chápete, že už je to 20 let zpátky? To mě bylo 20. Ty brďo, už jsem stará vréca. Tak hezké odpoledne, zítra rádiem.

Adele posílá velké hello všem posluchačům Hit Rádia, s vámi Lea, hezké pondělní odpoledne. Já jsem vám slibovala před chviličkou, že pro vás něco na víkend chystáme. Vy víte, že tam roztáčíme kolo narozeninové rulety, kdo má ve svém okolí narozeniny, měl nebo bude mít, a k tomu vám dáváme nezapomenutelné zážitky. Tak kamarádi, tenhle víkend, sobota a neděle, co byste řekli, když řeknu slovo Garmin? Značka Garmin, která se specializuje na chytré hodinky pro každého, děti, vrcholové sportovce, nebo třeba dokonce i potapěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, to potřebuji hlavně já, a nadčasovým designem, takže jsou prostě cool, jsou skvělí a v jejich portfoliu si prostě každý najde to, co potřebuje. No a já vám přesně tohle v sobotu i v neděli budu rozdávat v hodnotě 7 500 korun chytré hodinky značky Garmin. A to je skvělý, co? Já vám to říkám furt, že my jsme prostě to rádio, které vám neustále dělá něčím radost. Co a jak musíte udělat? Říká vám něco hit, který se vyplatí? Taky znáte. Takže honem nabíhejte na web hitradio.cz a vy nám nominujte hit, který vám zlepší náladu. A pokud o víkendu ten svůj song se vzkazem uslyšíte a dovoláte se k nám do studia na 800 937 937, no tak to prostě vyhrajete. Však vy už tohle znáte. Hit, který se vyplatí. Takže web hitradio.cz, napište mi tam nějaký vzkaz, třeba i něco pro mě, jo? Velosobat to budu taky já. A hlavně nezapomeňte ten song, který vám dělá dobře. Máte z něj třeba takovou tu husí kůži. Prostě hit, který se vyplatí. No a někdo z vás dostane chytré hodinky Garmin hodnotě 7 500 korun.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, to je teď aktuálně ještě před startem odpolední špičky klidnější. Prahou projíždíte bez zásadnějších komplikací. Platí to také pro oblast kolem Kbelské, Černák nebo Pražský okruh. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Hasiči mají za sebou po silných bouřkách stovky výjezdů. Na jihu Čech, kde byly nejsilnější, zasahovali u 200 událostí. Na 10 000 odběratelů se ocitlo bez proudu kvůli popadaným stromům. Častěji vyjížděli také hasiči ve středních Čechách, na Příbramsku, Kladensku nebo v okolí Prahy. Vláda chystá nový adiktologický zákon. Resort zdravotnictví předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit pouze v licencovaných obchodech. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila i daňové změny v prodeji kratomu.
4: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě. Současně plánujeme zavést spotřební daň na kratom v přiměřené výši, stejně jako u jiných látek s psychostimulujícími účinky a potenciálními zdravotními dopady.
3: Protidrogová politika přechází pod ministerstvo zdravotnictví. Dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bem končí. Na jeho nástupce vláda vypíše výběrové řízení. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 282. Dosud nepotvrzených případů ale má být více než 1000. Země hlásí první úspěchy, 5 nakažených zdravotníků se vyléčilo a bylo propuštěno z nemocnice. Teď se ještě podíváme k nám. Letní scéna Muzea Kampa oznámila hudební program. Zahájí ho pěvec Adam Plachetka 21. června. Dále se tady představí Ondřej Brousek a Ondřej Brzo Bohatý, Dan Barta s Ilustratosférou nebo Ondřej Havelka a Melody Makers. Hudební program letní scény Muzea Kampa vyvrcholí koncertem Tomáše Kluse s Jirkou Kučerovským.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Odpoledne mírnější teploty oproti víkendu 21 stupňů, to jsou maxima pro dnešní den. Jinak proměnlivo, většinou polojasná oblačná obloha a slabé přehánky.
6: Podívejte se na člověka, co sedí vedle vás. Možná je to superboháč. Prozradíme vám, proč většina milionářů raději lže, než aby se podělila o radost. Miliarda na účtu a na tváři poker face, tak proč by většina z nás o výhře neřekla ani slovo? Uslyšíte za chvilku.
2: Hit Radio City.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Lenin Cyril. Přesně takhle chutná pondělní odpoledne na Hit Radio. Tak co, kámoši, kámošky, řekli byste o svý výhře svým přátelům? Už je to totiž týden a výherce těch téměř 3 miliard v Eurojackpotu z Česka si pro své peníze ještě nepřišel, chápete to? A nebo si myslím, že nám to prostě ještě neřekli. Při té příležitosti nás zaujal takový jakýsi výzkum. Prozradím vám jedno číslo, které vám naprosto změní pohled na kamarády. Průzkumy o výhrách v loterii vytáhli na světlo drsnou pravdu o naší důvěře. No a řekli to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, že celých 81% lidí by zarytě mlčelo o své miliardě i před nejbližšími přáteli. Moje teorie? Bojíme se, že se s kámoše nebo kámošky, se kterým roky pijeme pivo, víno, kecáme, řešíme úplně všechno, takže se najednou z nich stanou finanční poradce s nekonečným seznamem dluhů. Raději budeme dál hrát divadlo a o drahém nájmu třeba, i když nám pod domem stojí zaparkované Ferrari, ne? Představte si to, sedíte v hospodě, nadáváte s kámoškou na cenu vajec a ona přitom doma má ta zlata. Chápete to? Možná v tom není jen strach z půjček, ale čistý put sebezáchovy, co si budem, a najednou nevíte, jestli vás lidi zvou na večeři kvůli vašemu humoru, anebo kvůli tomu, že byste prostě mohli zatáhnout účet. Jednoduchá otázka na vás. Ptáme se, myslíte si, že těch 81%, co vytáhli jakýsi
1: vědci,
0: je přehnané číslo? A nebo se
1: vědci
0: pletou? Dejte nám vědět. A řekli byste o 3 miliardové výhře nejlepším přátelům vy? 777 937 777. Jak je to u vás? Dejte nám vědět.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Změní úplně všechno. Těžko říct, zda k dobrému, anebo k horšímu. Přeju hezký den, Jana. Taky nám tady píše Petra. Ahoj Leji, zdravím celé Hitrádio, jste super. Určitě bych se zmínila svým nejbližším a taky se i podělila. Taky nám tady píše Standa. Ahojky Hitrádio, já bych neřekl nikomu nic a vše bych si nejdříve v klidu vstřebal. Další zpráva. Ahoj Leonko, patřila bych k té skupině, co by asi mlčela, je to těžký, ale je to tak. Možná nejbližší rodině bych o tom řekla. Ale to je asi tak vše. Přeji krásné vysílání. A aby toho nebylo málo, tak tady máme i hlasovou zprávu od vás.
2: Ahoj, tak já kdybych vyhrala 3 miliardy, tak neřekla bych nikomu nic, protože lidi jsou divní, někteří jsou zlí, a já už si na kámoši a pak bodnou kudu dozad, takže nikomu bych neřekla nic a nikomu bych nic nedala, nechala bych si to pro sebe. Čau.
1: I to je názor, tak ať je to, jak je to, přeji a bude ti přáno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut k 1.6. Oslavujeme Den dětí a Hit Golden je jeden z nejoblíbenějších, hlavně u těch nejmenších, co si budem. Každopádně s vámi Lea, Hit Radio v plném proudu. My jsme se vás ptali, jestli si myslíte, že těch 81%, co vytáhli jací si?
1: Vědci.
0: Jo, jo, je přehnané číslo. A nebo jestli se naši úžasní
1: vědci
0: pletou. Řekli byste o 3miliardové výhře nejlepším přátelům vy? Vaše zprávy jsme četli a vybrala jsem teď i takové fakty topky. Ty nej. Honza napsal, ahoj Leonko, já bych to taky tajil, jen nevím, jak bych vysvětloval, že do práce najednou létám vrtulníkem v barvách Hello Kitty. A nebo posluchačka Hanka, miliarda se prý blbě schovává, Leonko, ale když vidím, jak někteří lidé umí skrývat inteligenci, tak si s těmi penězi snadno poradí. Přátelé, díky za vaše reakce, těch zpráv chodí stále spousty, tohle téma vás evidentně baví, tak se těšíme, co zase pro vás nechystáme zítra, pravda nebo bullshit. Hezké odpoledne.

0: čtvrtě na tři, aktuální čas, posloucháte Hit Radio. No a já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Byla s vámi Leona Dendieši, dneska v takovém výjimečném čase, než jsme zvyklí. Tak díky moc za všechny vaše zprávy, reakce a to, že jste vlastně s námi. A abych nezapomněla, nikam rozhodně neodcházejte, protože to pravé odpoledne začíná už pár minutek po 15. hodině a tady ode mě ještě taková malá ochutnávka. Tak čau.
1: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
2: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
3: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
1: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele. Au, prč.
4: Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

0: tonight.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz se zesiluje na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Tady se připravte směrem do centra na popojíždění kolem 10 minut. Platí to také pro Kbelskou na výjezdu z metropole a plní se i Bubenecký tunel směrem na Troju. Zdržení je tady kvůli pět minut kvůli dopravní nehodě. No a Bělohorská ulice, tady jsou oba směry zabrány dopravní nehodou. Od Karlovarské se zdržíte 10 minut, v tom opačném směru 15. Přidám ještě Pražský okruh kvůli pracím na silnici, počítejte na úrovni Jinočan a Ořechu. Aktuálně s 10 minutami v koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Zoo Praha se zítra sejdou pěstounské rodiny, tak si pořádá každý rok pražský magistrát. Je formou poděkování, ale má být také inspirací zájemcům o pěstounství. Nechybí program pro děti, popisuje náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
4: To nejdůležitější tam budou právě ty děti a proto je pro ně připravený pestrý program. To, co oni mají nejradši, tak je to jejich oblíbené komentované krmení lachtanu. A pro ostatní návštěvníky máme připraveno to, že se můžou potkat s odborníky i samotnými pěstouny a získat informace o náhradní rodinné péči a v případě zájmu se také dozvědět víc o tom, co obnáší stát se pěstounem.
3: Program je součástí osvětové akce Dny pěstounství, která se v Praze koná od 14. května do 16. června. Volebním lídrem hnutí ANO v Praze a kandidátem na primátora je šéf stranické buňky v metropoli a zastupitel Ondřej Prokop. Krajský sněm hnutí včera schválil kandidátní listinu do komunálních i senátních podzimních voleb. Nepoužívaný mobil nebo nabíječku můžeme přinést na radnici Prahy 5. Od dneška až do konce srpna najdeme sběrné boxy na recepcích radnice ve Štefánikově ulici a na náměstí 14. října. Z každého odevzdaného mobilu půjde 10 korun do Jedličkova ústavu a školám. Finanční pomoc putuje také na podporu goril nížiných v jejich africké domovině.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
5: Čeští hokejisté po pátém místě na mistrovství světa ve Švýcarsku klesli v žebříčku Mezinárodní federace IIHF z páté na šestou pozici se ziskem 5070 bodů. Na páté Švédsko naše aktuálně ztrácí 30 bodů. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, druhé jsou Spojené státy. Jak už od nás víte, letošní mistrovství světa vyhrálo Finsko, které ve finále porazilo domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Třetí skončil výběr Norska, který v boji o bronz porazil Kanadu.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Odpoledne většinou oblačné, zatažené s lokálními přeháňkami. Na večer budou srážky ustávat a ubývat bude také oblačnost. Maximální teploty pro dnešní odpoledne 22 stupňů.

0: Vašekovou.
1: Je pondělí, co byste chtěli za počasí? 15 hodin, k tomu 4 minuty. Zdraví vás, opět pánský složení, je tady Vince, ahoj.
2: Ahoj, milí posluchači, a je tady samozřejmě můj fantastický kolega.
1: Který dneska bude hrát do hrdlořez. Viděl jsi, že v Praze jsou hrdlořezy?
2: Já viděl, že tady jsou hrdlořezáci.
1: My jsme byli na dětském dni, ano, už o víkendu v Praze na některých místech dětské dny byly a bylo hustý vidět ty malé děti, jak mají na sobě, protože to je fotbalový klub, tak dresy, hrdlořezy a nad tímto příjmení. Víš, jako jsi si představil mýho syna třeba, představte si to, Alex Vršanský, Vršanský hrdlořezy.
2: Wow. Veselý hrdlořezy, no, ty taky nějaký známe, veď?
1: Tak Hitradio hrdlořezy hraje.
0: Hitradio City.
1: Na všechny místa a pěkně polehoučku. Coldplay Paradise. Hezké odpoledne přejem.

0: feeling. Tak, jaký je to pocit? 15 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio City a vracíte se z práce. A to doma nemáte klid, protože... Ano, dneska jeden dětí. 1. června, přátelé. Ono, už ty oslavy byly během víkendu, různý dětský dny, možná jste na nějaký zavítali. Já už jsem byl minulý týden ve středu, na dětském dni v Tomajerově nemocnici, tam to vždycky dělají na takovým náměstíčku, a měl jsem za úkol je provázet. Byl jsem na Březnovu, tak jsem vždycky vyfasoval nějakou třídu. Byl jsem na takový akci někdy znovu, že byl zapřáhnutý s dětma?
1: Byl jsem, myslím, v nemocnici jsem dělal Čerta a Mikuláše dokonce.
0: No, Vincent taky dělal Čertíka a Mikuláše. Hele, to si necháme na konec roku. Mě zaujalo, jak ty děti tváří tvář u zdravotnictví a nějakým komplikacím přehodnotili životní názory. Přišla ke mně holčička 9 let. Jsem se vždycky těšila, až budu dospělá, říká mi, a budu kouřit. A teď nevím, jak koukám na ty plíce všude. Že jako, až budu dospělá, začnu kouřit. Nebo kluk takovej 7letý za mnou přišel. Tady v nemocnici pracuje moje ségra. Ale prý, že se neukáže, že se za mě stydí. Co mu chcete říct, sakra, teď tu chvíli?
1: A on měl jako nějakou deformaci, nebo?
0: Ne, úplně normální
1: kluk. Normální kluk, Hergot. No já teďkon jsem mimochodem shodou okolností dostal od mámy takový jako dopis o víkendu, když jsem byl já malej. Aha. A napsal jsem jí z tábora dopis.
0: Ježišmarja,
1: a ten dopis obsahuje pouze tyto slova. Bylo mi třeba 7, jo? Nebudu kouřit, nebudu pít alkohol ani pivo, protože to není zdravý. Vincent Navrátil.
0: Ale to si dodržel.
1: To jsem dodržel.
0: Wow.
1: Ale to je, jako když ti řeknou, ale děti něco hroznýho, tak to je horší. A o mně řeklo dítě něco hroznýho, když jsem byl já ještě dítě. A další dopis od mámy jsem našel. Jak píše někde z Trutnova, přišel chlapeček k ní a říkají, paní, kolik váží to vaše miminko? Jako na mě.
0: Jo.
1: A máma, 6,20 kg. A on se prý na něj podíval a řekl, to už je docela slušná krůta.
0: To chce každá žena slyšet. Děti kolikrát umí říct neskutečné věci, i když v tomhle případě někdo jiný. Zkrátka děti jsou radost i často starosti, jak se říká. Je to s nimi občas na nože, ale stejně je milujem, protože dneska je to jejich den. Hezké odpoledne.

0: I've got. Benson Boone, posloucháte Hit Radio City, 15 hodin a 20 minut k tomu. Dneska se tam střídá čtveroročních období na cestách, pomalinku, v klidu. Podíváme se s Luckou na dopravní info.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme opět dobré odpoledne na pražské silnice i na silnice v okolí. Připomínám, že dnes kvůli mytí se uzavře v 11 večer západní tubus a tunelu Mrázovka, a to směrem na Barandák. Ten druhý bude jednosměrný s původním směrem provozu zhruba do 5 hodin ráno. Teď aktuálně provoz v okolí Bubeneckého tunelu směrem na Troju, silný provoz a zdržení minimálně 15 až 20 minut. Platí to také pro Argentinskou na výjezdu nebo v ulici v Holešovičkách v opačném směru. Tady kvůli nehodě nabíráte zpoždění směrem k tunelu minimálně 20 minut. Povltavská taktéž 15 až 20 minut v aktuální koloně a přidáme ještě Ječnou a Vilzenovu, tady se zdržíte do 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Děcka zpívali v autech naplno apty, to zvládají už ve školce. Rosé Bruno Mars, posloucháte Hit Radio City. Dneska dětský den, všude plno skákací hradu a tak dále, jenomže, co si budem, počasí nic moc. Víte vy, jaký den se to má konečně otočit a bude zase tak, jak jsme už si zvykli?
1: Ono, v den svátosti, v den City pikniku.
0: Je to tak, 4. června, první City piknik, který se bude letos konat ve Žlutých lázních.
1: Ano, a bude tam neuvěřitelný program, můj první City piknik v životě, a bude to stát za to, bude tam Xindlix, kapela Hodiny, Kája a Bambuláček, to je pro děti, a pak tam bude ještě jedna taková, no, taková komediální skupina, nebo respektive takový dva kluci, obyčejný, vtipný, no, komikace, já s Dominikem.
0: My dva budeme improvizovat necelou půl hodinku a já doufám, že nejenom dorazíte, ale že budete svědky něčeho, co jsme ještě takhle vlastně ve dvou nikdy nedělali.
1: Ne, my se to vlastně poprvé takhle ve dvou před lidma rozdáme poprvé spolu.
0: Tak buďte u toho.
1: Bude to šokující, doslova.
0: Těšíme se ve Žlutých lázních, už ve čtvrtek brány otevíráme o půl čtvrté.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Pikniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz. Na chvíli.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: No pak, že je to dneska pánská party. Katy Perry na Hit Radio City, 15 hodin 40 minut. Jasně, Káťa dneska chybí v mnoha věcech. Například vždycky přinese tu nejzbytečnější zprávu dne. Tak dneska jí má Vincent.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Od tohoto roku je v Německu legální způsob, jak nechat po smrti své tělo proměnit na prvotřídní zahradní kompost.
0: Prozradíš mi ho?
2: Na tě ho ukážu.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Nedělní branč s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz.
1: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Hozier na Hitradio City a vaším odpoledním parťákem je Hitradio City, přátelé. Za dvě minuty je tady čtvrtá hodina. Děcka už míří ze škol, tak to všude poletuje. Pozor na těch cestách. S Lucí jdeme na ně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. 15 minut jste hlásili z Baranďáku a Dobříšské, a to na příjezdu do centra metropole. Bubenecký tunel stále platí minimálně 10 minut na výjezdu směrem na Troju, a to samé zdržení hlásíte také z Argentinské. Povltavská ulice, tady se situace sklidnila, 5 minut odhadujete v aktuální koloně. Kbelská od Hloubětína 10 až 15 minut a silný provoz stále zůstává v oblasti kolem Motola, a to zejména v Bělohorské ulici. Vaše dopravní info, dál volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké správy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Ode dneška jezdí vlaky od Kralup a Kladna pouze na nádraží Bubny. Linka S34 dál jezdí na Masarykovo nádraží, zastavuje ale u nově vybudovaného nástupiště. Pokračuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
2: Jako náhradní dopravu nabízíme metro nebo tramvaje přes Hlávkův most nebo přes náměstí Republiky. Metro se jezdí často, takže staví to na Vltavské, což je kousek od nádraží Bubny, takže by to neměla být žádná zásadní komplikace.
1: Omezení na Masarykově nádraží potrvá do konce roku a detaily najdeme na webu pid.cz. Pražské hnutí STAN se v kampani do komunálních voleb zaměří na rozvoj města, zejména výstavbu městských bytů. Mezi hlavními prioritami má také dopravu, bezpečnost, školství nebo sport. Kandidátku do pražského zastupitelstva povede primátorův náměstek Petr Hlaváček. Vláda možná posune rozhodnutí o účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Premiér dnes uvedl, že ministr obrany Zuna bude mít ohledně summitu ještě jednání 18. a 19. června. Vláda se proto k tématu ještě vrátí. Rozhodnutí kabinet sliboval 8. června.
0: City Extra.
1: Festival ZUŠ Open vrcholí programem v Valštejnské zahradě. Od 1 hodiny odpoledne tady probíhají desítky hudebních i tanečních vystoupení žáků ze 40 základních uměleckých škol z celé republiky. Za produkci Irena Pohl-Houkalová.
3: Tam se sjede na 1000 účinkujících žáků z celé země. Ten program bude opravdu nádherný nejen pro děti, ale pro široké publikum a vyvrcholí slavnostním koncertem, kde povede 350 sboristů, legenda pěveckého umění a sbormistr pan profesor Jiří Chlár. Takže se opravdu máme na co těšit.
1: Součástí jsou také odpolední dílny a program pokračuje až do 9 večer. V průběhu dnešního dne zůstalo většinou pod mrakem oblačno, na večer by se mohlo vyjasnit. Teploty dnes byly mírnější, jak to bude vypadat zítra. Opět mírné oteplení na 24 až 26 stupňů a pravděpodobně více sluníčka.
0: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
4: Pár minut po čtvrté vás zdravíme. Nejsme tady komplet, ale pánská jízda. Vincent a Dominik vás zdraví, ahoj.
5: Ahoj, dneska jsme tady jenom chlapi.
4: Na den dětí, což je docela zvláštní.
5: Proč zvláštní? Že jinak bychom si dělali děti, nebo jak to myslíš?
4: Ne. Je to zvláštní, že my dva zrovna jsme dostali do péče, nejenom vás posluchače, ale taky vaše děti. Co mě zajímá u toho dne dětí, tak je zajímavý, že děti nemají obecně pojem o čase. Oni neví, v úterý tam pojedem, ve středu, teď je víkend, kdy vstávám do školy, ale den dětí si pamatuju s přesností.
5: Existuje něco jako den dospěláků, ne den tátu, ne den maminek, ale prostě den dospělých lidí, co nemají děti.
4: My to musíme slavit s něma, všichni jsme něčí děti, jak zaznělo v Simpsonech.
5: Pojďme si zítra udělat nějaký speciální den pro všechny, co nemají děti, ani nejsou máma nebo táta.
4: Dospělých.
5: Dospělých.
0: Hit Radio City.
4: Zní to jako závazek. David Guetta, Teddy Swims. Hezké odpoledne.

0: Ale je to možný.
1: Je zas pondělí. Posloucháte Hit Radio City, 16 hodin a 10 minut k tomu. S vámi Dominik a také Vincent.
2: Přátelé, máte v životě něco, na čem už léta zbytečně lpíte? Neumíte se toho zbavit? Jako nějakou starou mikinu, bejvalku, nebo možná českou korunu?
0: No, vím, jak by odpověděla moje přítelkyně, bylo by to moje jméno, ale koruna, jak to myslíš?
2: Korunu myslím jako cink, to, co máte v kapse.
0: Aha.
2: Náš prezident, jak my mu tady říkáme, double P.
0: Jasně.
2: Tak ten dneska na nějaký konferenci prohlásil a úplně se s tím nemazal, že máme opustit sentiment ke koruně, pokud by nás bránila v rozvoji.
0: Aha.
2: Já mám takové jako řešení.
0: Povídej, ty máš řešení na všechno.
2: Já mám řešení na všechno, i na tady ty jako makroekonomické situace. Já bych přijal od Poláků zlotý.
0: No to je jako zlatý, historicky.
2: Jako zlatý, no protože víš co, ta česká koruna, my v tom máme tu identitu, protože si potom připadáme, že furt jsme ty rytíři v tom brnění.
0: Husiti.
2: A pokud vezmeme to zlatý, tak si vlastně uchováme to, že budeme mít středověký platidlo, ale už nebudeme mít i středověký platy.
0: No já myslím, že kdybych se podíval do kasičky k babičce, do jejího hrníčku, tak ona je z Polska a má větší zásoby za celý život zlotý.
2: Zlatáku, takže má truhličku zlotých pod sebou.
0: No určitě. No,
2: představ si, že bys měl prostě doma zlotý.
0: Benžo, České království.
2: Tak vy nám napište, jako vy to máš s korunou.
0: Ne, tak ještě ne, musíme na tom zamakat.
3: Hit

0: Za mě letní hit numero uno. Posloucháte Hit Radio City 16 hodin 18 minut. Abyste to léto strávili ve zdraví, radši se mrknem na cesty, kde to jede, kde to stojí, kde je nějaký nebezpečí.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na úrovni Spořilova, pokud jedete dál na Záběhlice, pozor na menší dopravní nehodu, zbrzdí vás na zhruba 10 minut, ale není vyloučeno, že po pojíždění bude narůstat. 10 minut hlásíte v koloně také od Běchovic po Štěrbohli, respektive Průmyslovou ulici. No a také Pražský okruh od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Tady nabíráte zpoždění kolem čtvrt hodiny a platí to také pro Kbelskou na výjezdu z metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Abyste si neřekli, že přijdete zkrátka, když jsme tady s Vincou jenom dva. Dominika Vinca vás zdraví, ale taky můžou slíbit, že za chvilku se zase i tento týden vrhneme na nepoužitelné. Výhru máme dvakrát celosezónní pernamentku do žlutých lázní plus dětskýho koutku.
3: Celosezónní, jakože tam můžu jít jako kolikrát chci.
0: Kolikrát seš celková, no ty ne konkrétně, ale vy můžete jít v hodnotě 3000 korun, přátelé. Ale o to samozřejmě kdo...
3: Takže jako jediný, co stačí, je zavolat sem k nám do rádia.
0: Ne, nevolejte, pište.
3: Pište, ano, samozřejmě, my vám zavoláme, vy nám nevolejte. A potom stačí 10krát špatně odpovědět na 10 otázek v rekordním čase a dostaneš tady tu úžasnou výhru.
0: Přesně tak, vzhledem k tomu, že máme pondělí, tak vy určíte laťku, stačí napsat na číslo 777 937 777 jsem nepoužitelný.
3: No pište. A jestli se jmenujete Laťka, tak pište taky, to nevadí.
0: Můžete. Hit Radio.
1: Každý má svoji srdcovku.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Linkin Park, posloucháte Hit Radio City, minutu po půl páté, Emptiness Machine. Doufám, že pořádně prázdno má v hlavě i Mirek. Dneska se to bude hodit.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Mirek nám totiž napsal jako první, že dneska nepoužitelný. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Míro.
2: No, hele, ahoj.
3: Ahoj. Míro, prosím tě, co děláš dneska?
2: Teď akorát jedu z práce.
3: Dneska se ti stalo v práci nějaký kiksík malinký aspoň?
2: Ani nevím, asi ne, ale tak jako po té práci je člověk vyčerpaný, takže.
3: To asi nemůžeš říct, vej, ty jsi chirurg a nemůžeš to takhle zřídit. Jo, malej kiksík se mi stal.
2: Nějaký srdíčko nepovedený.
0: Teď těch kiksů budem potřebovat 10 otázek.

0: nachystáno. Jsme na to s Vincem 2, ale zvládnem to.
1: Prosím tě, hlavně tady ta soutěž je Mirko vydělaná jako na míru.
0: Jo.
1: Dobrý vtip, ne?
2: Jo, ha, ha, ha. Přesně.
1: Tak jo. Tak já spouštím stopky. Dominiku, jsi ready?
0: Jsem ready.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Kdo vyhrál letošní mistrovství světa v hokeji?
2: Rusko.
0: Jak dělá ohňostroj?
2: Prsk, prás, bum.
0: Jaký právě začal měsíc?
2: Květen.
0: Na kolik stupňů je rozdělena základní škola?
2: 50.
0: Co patří do krtkova dortu?
2: Brambora.
0: Kentaur je spojení člověka a?
2: Zvířaty.
0: Kolik barev má česká vlajka?
2: 7.
0: Jak dělá komár?
2: Plus.
0: Kdo hraje ve filmu Jedna ruka netleská?
2: Barbra Streisand.
0: Dnes je mezinárodní den?
2: Opic.
1: Stop!
0: Wow!
1: Tak takhle, hele, myslím si, že zcela na rovinu můžeme říct, že nejvtipnější odpovědi.
0: Nejvtipnější, jo?
1: Jo.
0: To byl takovej fofr, že jsem ani polovinu nezaznamenal. Co
1: já,
0: jsi poznačil?
1: Já je mám všechny, neboj se. Jo, jakože takhle, líbí se mi, jak už na začátku jsi se rozhodl, že budeš nahánět čas. Jak dělá ohňostroj? A ty si jel prc, prásk, bum, pšík. Ty si jel normálně všechny citoslovce, co existují. A potom, kolik stupňů má základní škola? 60, krásný. Tvoje spojení kentaur je spojení člověka a žížaly. Já jsem si jistý, že některý takový lidi jsem viděl, minimálně ve sprchách. Dneska ve skutečnosti ale je mezinárodní den opic, nebo alespoň těch malých makaků, co tam tady běhají. I ale přesto, že jsi měl čas ty odpovědi udělat hergot vtipný, tak jsi byli docela dost rychlej.
0: Kolik?
1: Ten čas je 38.33. A
0: wow,
1: to vůbec není špatný čas.
2: No, není to špatný, ale mohlo to být lepší.
0: A to vždycky.
1: Ale to je vždycky. Jak říká jeden můj dobrý kamarád, prsk, prásk, bum, pšík. A to je chirurg, pozor, od nich se uč.
0: Náš nejoblíbenější chirurg na drátě Mirek odstartoval tenhle týden. Nepoužitelné, moc krát díky.
2: Taky děkuju, mějte se.
1: Budem držet palce, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Zapisujem čas, možná Mirek zamíří do Žlutých lázní, nejenom na City Picnic, ale my tady tenhle týden hrajeme dvakrát o celosezónní permanentku do Žlutých lázní právě a dětskýho koutku.
3: Bomba.
0: Zítra stejný čas, stejný místo.
3: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Doufám, že si vaše dítka na zadních sedadlech dali lekci španělštiny. Alvaro Soler, posloucháte Hit Radio City. Tenhle čas jsme vám to ještě nikdy takhle otevřeně neřekli, ale končíme, loučíme se.
1: Ale dneska jenom, nebojte, jo. Přátelé, Ježišmarja, ty no. Musíš dávat bacha.
0: Přátelé, dneska musíme už, respektive já to beru na sebe, zaslouženě, protože můj syn má představení.
1: No, my dneska jdeme domů dřív, protože kvůli Dominikovi, takže to, že tady hrdinsky bere sám na sebe, nic neznamená.
0: Ale tak sami uznejte ten důvod, jako snad pochopí všichni, můj syn má představení, za nějakých 20-30 minutek musím být v divadle.
1: Ale
0: jako
1: já
0: správný
1: si myslím,
0: táta.
1: Že jestli nás něco americký filmy naučili, tak to, že kvalita táty se pozná podle toho, jestli je nebo není na školní besíce. Představ si tu scénu. Tvůj pravda. Alex hraje strom, koukne se do toho jeviště, hlediště, no já seš herec, to bys měl vidět ten rozdíl, koukne se do toho hlediště, aha, a tam to jedno prázdné místo.
0: A hraje se mu blbě. Ale potom táta přijde.
1: Táta tam má být od začátku.
0: Jo, jasně. No.
1: Proč ty americký filmy říkají, že je v pořádku nejdřív chybovat? A ne, buďte tam od začátku, nechybujte. Běž, Dominiku.
0: Já byl na všech jeho představení, no tak...
1: Utíkej.
0: Tak jo, další hity a vystřídá nás Míša Pospíchal už za chvilku. Mějte se, pás, zítra.

0: Hit Radio.
1: Come on, let's go.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Tohle byl Ray Dalton, Blood Running, hráli jsme na Hit Radio City. Posloucháte nás v pondělí odpoledne, tak vám přejeme pohodový den. No a máme pro vás aktuální informace ze silnic, ve studiu je Lucka Daňková.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Stále počítejte s více auty na Pražském okruhu už od sjezdu z D5. Tady se zdržíte minimálně 15 až 20 minut v opačném směru, tedy směrem na letiště na úrovni ulice k Barrandovu. Počítejte s nehodou a zároveň i s kolonou, která vás brzdí na 20 minut. Čtvrt hodiny hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol a pak také z Kbelské na výjezdu od Hloubětína. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Je 17 hodin aktuálně z Metropole a Michal Merenda. Praha se chystá na další rodinný den, konat se bude tuto neděli v Holešovicích. Na telefonu je mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: Rodinný den na výstavišti je už taková tradiční akce. Uskuteční se letos v neděli 7. června a to od 13 do 19 hodin přímo ve spodní části výstaviště Praha Holešovice. No a připraveno bude zase velké množství aktivit. Každoročně tato akce propojuje rodiny, městské organizace, spolky, kulturní instituce i firmy. No a představují zde program nejen pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na plný den zábavy, pohybu, tvoření, ale i třeba inspirace pro trávení volného času.
0: Na své si přijdou velcí i malí, program je zaměřený pro celou rodinu.
6: Konkrétně se mohou návštěvníci těšit třeba na hudbu, sportovní aktivity, kreativní dílny, workshopy, ale třeba také ukázky činnosti organizací a interaktivní zóny pro děti.
0: Nebude chybět ani divadlo a další dětské aktivity.
6: Součástí programu bude také oblíbený nezávislý loutkový soubor s hravými představeními pro děti s názvem Buchty a loutky, nebo dřevěné divadlo s poetickými a výtvarně výraznými divadelními inscenacemi. Nově bude připraveno vedle hlavního pódia také divadelní a hudební pódium, takže program se bude odehrávat na několika stagech. A třeba mezi zajímavosti patří letos 18-metrová mobilní raketa s virtuální realitou, která nabídne všem zájemcům cestu do vesmíru a pohled na Zemi očima astronautů. K dispozici ale budou třeba i dětská hřiště, pískoviště, skákací hrad, skateplav, bike park a také zóny klidu.
0: Tolik dnešní aktuálně z Metropole, další za týden.
1: V průběhu večera se postupně vyjasní polojasná, skoro jasná obloha. Ráno se mohou tvořit mlhy, teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra nás oproti dnešku čeká teplejší den s maximální teplotou kolem 25 stupňů a mělo by být také slunečněji.
0: Pokračujeme s těmi největšími hity pro Prahu a střední Čechy. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezké pondělní odpoledne. Užívejte den.

Taky takhle zní pondělní hit Radio City. Alex Warren, Ordinary, to byl single, který jsme si nemohli odpustit. Pokud vám pracovní doba končila v 17.00, tak už nás teď nejspíš posloucháte na cestě domů, tak tedy dobrý dolet. Ale pokud s námi ještě v práci jste, tak doufám, že vám to hezky a příjemně uteče, taky s dalšími hity, které jsme tady pro vás na Hit Radio City do celé Prahy a středních Čech nachystali. Už je za chvilku Coutier a Kimbra, Somebody Did I Used to Know, legendární záležitost. Nejprve si ale dáme něco z domova. Tohle jste možná poznali už podle těch prvních tónů, je to naprosto ikonický zvuk skupiny Mandraže. Hledá se žena, tak to je single, který jsme my našli v našem hudebním archivu a rádi ho teď posíláme mezi vás. Tak mějte pohodové odpoledne, užívejte pondělí.

0: Tohle byl hudební návrat zpátky do roku 2011. Somebody did I used to know, co jsme hráli na Hit Radio City. Víme, jak se jezdí u nás v regionu. Lucka Daňková přináší aktuální pohled na dopravu v Praze.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích stále počítejte s komplikacemi v Hloubětině a v jeho okolí. Silnější provoz zůstává také v Kbelské na výjezdu z metropole, a to kvůli dopravní nehodě. Popojíždět budete Kulaťákem v Dejvicích a také Letenským tunelem a jeho okolí. Tady také kvůli dopravní nehodě odhadujete zdržení směrem do Dejvic na minimálně 10 minut. No a plní se také okolí Tančícího domu, směr Smíchov, Ječná ulice v centru k IP Pavlova a stále i Barandák a Dobříská směrem do centra. I tady se připravte na 10 až 15 minut v koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Přejeme šťastnou cestu a už za chvilku přihodíme taky další hity.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Trošku hraje, máme dobré zprávy. Ve čtvrtek podle meteorologů pršet nebude a bude krásných, příjemných a snesitelných 23 stupňů Celsia. A proč je to dobře? Protože už tento čtvrtek odstartujeme sérii našich tradičních city pikniků. Jo, je to tak, city pikniky jsou zpátky a na ten první letošní můžete už teď ve čtvrtek 4. června vyrazit na jedno z nejikoničtějších míst v Praze, do Žlutých lázní. Těšíte se na vás, budeme už od 15:30, a to i s bohatým programem. Máme něco pro všechny generace, pro nejmenší to bude Kája a Bambuláček. O hudební zážitek se postará Xindle X, ale taky skupina Hodiny. A masáž vaší bránici zajistí improvizační show Komikadze s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem. Tak vemte deku, děti, kamarády, partnera, partnerku nebo klidně jenom sami sebe, ale hlavně doražte. Připomínám, 4. červen, Žluté lázně. Od 15:30 se na vás s týmem Hitradia City budeme těšit. Pochopitelně tam budeme mít i mobilní studio, tak si s námi můžete zavysílat. Teď vám hrajeme ty největší hity. Nico Santo připraven se singlovkou Human.

0: Pokud jste dnes při pondělku měli těžký návrat do toho pracovního týdne a třeba nějaké starosti, tak věřím, že teď naprosto zmizel. Život je krásný, zpívá skupina Krištof. My jsme hráli tuhle věc teď na Hitrádiu. Mimochodem, je to vlastně soundtrack k filmu Gump, jsme dvojka. To je pokračování toho hezkého příběhu o jednom pejskovi. Určitě znáte, možná jste vyrazili do kina, tak jste tehdy měli možnost slyšet tuhle píseň úplně poprvé. Každopádně od té doby se dostala taky do rádiového éteru a zaslouží si to, protože má skutečně skvělou pozitivní energii. Stejně jako třeba Anastasia nebo Ed Sheeran, které vám budeme hrát ještě do konce aktuální hodiny. Rozhodně bude se poslouchat. Teď si každopádně pojďme připomenout, jak se dnes při pondělku tady na Hitrádiu vstávalo.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Nedělní branč s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony polevují na Pražském okruhu a krátce se ještě zdržíte také na Barandáku a v Dobřížské ulici. Z více auty počítejte na Štěrboholské, pokud jedete na Černák a také v Hloubětíně. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů nebo postupů škol. První dětský ombudsman Martin Beneš se chce s dětmi scházet několikrát za rok.
7: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Jo. Ono to není úplně jako jednoduché vymyslet a nastavit, tak aby jsme třeba vlastně ochránili ty děti a zároveň, aby jsme mohli ty výsledky dobře prezentovat.
2: Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, chránit je před diskriminací a sdílet názory nejmladší generace dalším institucím. Policie se zaměřila na omezení prodeje CBD a kratomu. Zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. 11 tisíc produktů muselo být staženo z prodeje nebo zlikvidováno. V rámci kontrol úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v komunálních volbách o 2 roky na 16 let vláda odmítla. K novele opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice si podle vlády vyžaduje nejprve důkladný rozbor. Naši fotbalisté jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Po nočním letu dorazili do New Yorku a ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Do rána většinou jasno nebo polojasno, mohou se tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty kolem 12 až 8 stupňů, v údolích chladněji. No a postupně čekáme převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky, později večer pak v jihozápadní polovině Čech místy déšť nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
8: Ladíte Hit Radio, 18. hodina je tady, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí.

Hodně na pohodu jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tohle byla lekce francouzštiny Voyage Voyage, singlovka, kterou dobře znáte. A my jsme vám ji teď rádi připomněli. Až do 21 hodin vám budeme hrát výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky z hitu Millennia. Teď už mezi vás letí Afroman.

0: Tohle je další velká chvilka nostalgie, hudební vzpomínka na projekt Boyzone a singlovku Pictures of You. Takhle vám při pondělku hraje Hit Radio. První červnový den vás zdravíme. Přejeme, ačkoliv to venku nevypadá, tak pochopitelně hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat třeba i tímhle senzačním hitem. To je Dr. Alban. Nemá jenom písničku It's My Life, kterou známe úplně všichni, ale taky třeba singlovku Look Who's Talking. A tu pro vás máme připravenou už za pár minut tady v éteru taky skupina Enexis nebo Alice Springs. Na to všechno se můžete těšit.
1: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Alice Springs, tak to je město v Austrálii a Alice Springs, to je česká zpěvačka, která naspívala píseň Vrace mi zpátky. Tu jsme připomněli na Hit Radio právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co skrývá náš hudební archiv. Na to teď naváže Chris de Burg. High on Emotion, další skvělá, fantastická věc, která vám, věřím, vyladí pondělní večer s datem 1. června. Za chvilku i London Beat, na to se můžete těšit.

0: Takhle to umí rozjet London Beat. You Bring Me On The Sun. Fantastická věc, kterou jsme připomínali právě teď na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, vybíráme to nejlepší z minulosti. A tak nesmí chybět ani návrat na konec 90. Období, které patřilo boybandům, tehdy zaznamenali obrovský boom. No a vlastně tím asi nejznámějším, nejúspěšnějším se stali Backstreet Boys. Třeba i díky písni Everybody, kterou pro vás máme nachystanou a kterou vám naservírujeme na Hitrádiu. Už za chvíli.
1: Hitrádio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Go Breaking My Heart, hit, za kterým stojí Elton John, a tohle je taky oficiální remix. RuPaul se podílel na této taneční verzi písně, kterou velmi dobře znáte. Dovedle nás až k 19. večerní, ladíte Hit Radio.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme servírovat se to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezký pondělní večer.

rok 1997 a druhá deska skupiny Činasky s názvem Dlouhej kous. Na ní se jako titulní píseň objevila právě záležitost, která se jmenuje úplně stejně, a tu jsme teď připomněli tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, tedy to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Já listu dál, For the Cause, Stand By Me. Ani o tohle vás nemůžeme ochudit. No a teď si takhle při pondělku 1. června dáme Samantha Fox, I Only Wanna Be With You, tak to je záležitost, která nám teď navodí taky pořádné chvilky nostalgie. Tohle na žádné pořádné retro party nesmí chybět.

Ford Coast, Stand By Me, tohle dobře znáte. Ladíte Hit Radio Classic a i ten další hit dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Hungry Eyes, Eric Carmen. Naprostá legenda, bez které si pondělní večer neumíme představit. Taky Babylon Zoo s hitem Spaceman nebude chybět a do třetice slíbíme třeba ještě hudební projekt Alcazar. Držte vlnu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Slibovaná věc Alcazar, Crank at the Discotheque, to jsme hráli na Hit Radio. Vrátíme se domů. V hudebním speciálu Hit Radio Classic bude pokračovat Bára Basiková, jedna z nejvýraznějších českých rockových a muzikálových zpěvaček. Její charakteristický hlas je proslavil už v 80. letech. Tehdy začínala ve skupině Precedence, současně působila i ve skupině Stromboli a na začátku 90. pak odstartovala úspěšnou solovou kariéru. A z její solové tvorby teď hrajeme hit Co je na tom tak zlého.

Cliff Richard, to je záruka skvělých pohodových hitů. Jeden z nich jsme si dali právě teď. Dreamin'. Hrajeme hit za hitem, jsme Hit Radio. A každý večer pro vás máme ten nejlepší výběr hitů minulosti. Slovo dostane Shania Twain. That Don't Impress Me Much. Si poslechneme už je za chvíli.

Velká domačárna, na tuhle notu nám zahrál Seal, připomněli jsme jeho Kiss from a Rose. Hudební speciál Hit Radio Klasiky v plném proudu. Každý všední večer mezi 18. a 21. pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Za chvilku třeba unikátní spolupráce Entrance a Roda Stewarta. Písnička Do You Think I'm Sexy. Nejprve se ale naladíme na Jennifer Lopez s hitem Jenny from the Block. Tohle vám z Hit Radia posíláme pro lepší náladu.

0: Takhle zní pondělní Hit Radio. Dobrý večer. Doufám, že start do nového měsíce máte úspěšný, stejně tak do nového pracovního týdne, ale pokud tam byly nějaké ty bolesti, jste na správné adrese. Máme pro vás medicínu v podobě těch největších hudebních hitů. Muzika léčí a další důkaz nám přinese třeba Ugly Kid Joe nebo Anna K. Užívejte poslech.
1: Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz. All in the mood.

Tohle je opravdová klasika Can't Get Out of My Head a Kylie Mino. To byly aktuální minuty na Hit Rádiu. A ty budoucí, ty budou patřit třeba partičce Baby Bird a hitu Your Gorgeous. Fantastická věc, která vás čeká a nemine. Už za chvíli na Hit Rádiu.

Zvonec a konec. Tohle je finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny. Hezký zbytek pondělí.

0: Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.